afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Francesco Napoli a Bala Bala, 2 minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu. Za chvíli první dnešní zprávy a pak to nejlepší z 80. let. Depešáci, Sabrina nebo Desireless.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na silnici 35 u obce Ktová na Semilsku, doprava je tady odkloněná po objízdné trase a záchranka zasahuje v Praze u nehody auta a motorky v ulici Ústecká. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 12. srpna hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Dnes nás čeká výrazné částečné zatmění slunce, které bude z Česka nejlépe pozorovatelné kolem 8:45 večer. Úplné zatmění uvidí například lidé v Grónsku, na Islandu nebo ve Španělsku. A v noci na čtvrtek přijdou na řadu i Perseidy. Nejvíc meteorů bude vidět od půlnoci do rozbřesku a pozorování tentokrát nebude rušit měsíc. Dlouhotrvající sucho komplikuje vodákům sjíždění českých řek. Nejvíce vody má tradičně Horní Vltava. Opatrně sjízdné jsou některé úseky Jizery, Berounky, Ohře, Orlice, Opavy, Ploučnice a Dyje. Splavné zůstává i Dolní Labe z Ústí nad Labem do Německa.
0: Co se děje v regionu?
2: Na pozorování dnešního zatmění slunce se chystají také ve hvězdárně Žebrák. Pozorování přírodního jevu tu bude probíhat od 16 hodin s odborným komentářem a doprovodným programem. K dispozici budou speciální dalekohledy nejen v kopuli hvězdárny a také ochranné pomůcky. Chystá se i večerní doprovodný program s projekcí filmu o Perseidách. Honza Navrátil, Žebrák.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou jasný. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území maximálně 25. Tolik zprávy a teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: Odbyla 6. hodina, nejvyšší čas, abychom odstartovali dnešní ranní vysílání Signál Rádia. Všechny už vás ze studia zdraví Jirka Svoboda. V klidu rozlepte oči, jestli teprve vstáváte, no a jestli už jste na cestě do práce nebo dokonce plně pracujete, přeju všem úspěšný den. No a my do něj vkročíme za doprovodu hitů 80. let, které doplníme o informace, které potřebujete vědět. Přeju vám krásnou středu a dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, máte naladěné Signál Radio a my jsme se dnes probudili do středy s datem 12. srpna. Jsme tak v polovině pracovního týdne. Svátek dneska slaví Klára, což je poměrně časté jméno, má ho u nás přes 24 tisíc nositelek. 55. narozeniny slaví americký tenista Pete Sampras a narozeniny má také zpěvačka Eva Farná. Od nás letí velké gratulace. My ostatní můžeme oslavit třeba Světový den slonům, Světový den kaligrafie a nebo Mezinárodní den mládeže. Ať už budete slavit cokoliv, mějte krásnou středu a i nadále hezký poslech. Za chvíli si dáme počasí.
1: Signál Radio.

Se skupinou Desireless jsme se dnes ráno na Signál Rádiu dali na cestu Vajáž Vajáž. A jestli i vy se chystáte na cestu do práce nebo za jinými povinnostmi, pak počítejte s tím, že dnes ráno je nad Českem úplně vymetená obloha, ale je chladno. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 14 stupni. Například v Praze a Karlových Varech je pouze 10 stupňů, Liberec, Pardubice a Jihlava hlásí 11 stupňů a nejtepleji na Moravě, Brno a Zlín začínají den.

0: na 14 stupních. Přes den pak můžeme počítat s jasnou oblohou a paprsky dnes vyhřejí vzduch na 25 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 17. Přeju vám krásnou středu a posílám skupinu Bee Gees.
1: Ráno

0: Madonna, Like a Virgin v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Václav Neckář, ale teď krátce před půl sedmou vám ještě prozradím, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Nad Českem dnes bude k vidění částečné zatmění slunce. V noci pak bude možné pozorovat vrchol meteorického roje Perseidy. Úplné zatmění slunce budou moci pozorovat lidé z Grónska, Islandu a také Španělska. Pozorování tohoto úkazu v Česku zprostředkuje řada hvězdáren. Světem internetu a sociálních sítí se už nějakou dobu šíří konspirační teorie, že dnes odpoledne dojde na 7 vteřin na celé planetě k vypnutí gravitace. Jestli tomu věříte, raději se dnes něčeho dobře držte. Společnost Google na dnešek ohlásila prezentaci nových modelů telefonu Pixel 11 a Pixel 11 Pro. Ve Stekníku u Žatce se dnes koná tradiční chmelařský den, představí novinky pro budoucnost českého chmele. V Praze se dnes otevře první prodejna dánského diskontního řetězce Normal. Nabízet bude především levnou drogerii a potřeby pro domácnost. Ode dneška do 31. srpna se koná už 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. V pražských Leteckých sadech se představí domácí i zahraniční soubory. Dnes startuje Czech Tour 2026, tedy největší domácí etapový cyklistický závod. Až do 16. srpna se budou po českých silnicích prohánět světové týmy i hvězdná cyklistická jména. A dnes startuje první kolo fotbalového MOL Cupu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Skupina Eurythmics teď na vlnách Signál rádia vzývala déšť, ale ten stále nepřichází a ještě nějakou dobu se ho určitě nedočkáme. Ostatně počasí víc probereme za malou chvíli. Přidám také pár zajímavostí ze zpravodajských webů a připomenu i koho dnes budeme mít jako hosta na rozhovoru. K tomu do 7 hodiny třeba M People, Laura Brenigan a nebo skupina Nolands. Tak krásnou středu 12. srpna.
1: Když slyšíš to,

0: Do nového dne nás na Signál Rádio provouzela skupina M People. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, protože dnes ráno je nad Českem úplně vymetená obloha, ale je chladno. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 14 stupni. Například v Praze a Karlových Varech je pouze 10 stupňů, Liberec, Pardubice a Jihlava hlásí 11 stupňů a nejtepleji na Moravě. Brno a Zlín začínají den na 14 stupních. Přes den pak můžeme počítat s jasnou oblohou a paprsky dnes vyhřejí vzduch na 25 až 29 stupňů. Na horách počítejme s teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Já vám přeju příjemný den a teď už posílám Lauru Brenigen.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, před 7 hodinou nám zaspívají Nolens anebo Bryan Adams, ale pojďme si ještě říci, co zajímavého dnes najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropská komise České republice vyplatila téměř 900 milionů eur, tedy necelých 22 miliard korun v rámci 6. platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko tak z tohoto fondu ze svého národního podílu s nejnovější platbou vyčerpalo 88%. Prostředky jsou určené k financování aktivit týkajících se digitalizace, ekologické transformace, posílení zdravotnictví nebo zlepšení vzdělávacího systému. Izraelští vědci zjistili, že lék určený k léčbě mužské erektilní dysfunkce Viagra by mohl pomoci zastavit šíření rakoviny. Účinná látka Viagry totiž narušuje zásobování nádorových buněk klíčovými látkami, které potřebují k metastázování do dalších orgánů. Příznivý dopad zaznamenali u rakoviny plic, tlustého střeva a prostaty. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace o dost horší. Letošní rok patří v Česku zatím k nejsušším od roku 1961 a v dohledné době nemá vůbec pršet. A fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes vám na našich vlnách nabídneme další zajímavý rozhovor, tentokrát na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jenom o alkohol nebo drogy, stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.

0: Brian Adams nám krátce před 7 hodinou zpíval o létě 69. Do studia dorazila Lucka Synková, vítám tě tady.
1: Já se taky dneska cítím na 69. Dneska ráno.
0: A k tomu nemáš moc daleko.
1: No, nemám.
0: Tak dneska ráno máme pěkně chladno, co?
1: No, je to znát. Já jsem vytáhla košilku přes šaty.
0: Je tam frišno, já jsem si taky vzal teplejší tričko na sebe. Mimochodem, mám tady úplně čerstvé aktuální informace z Českého hydrometeorologického ústavu. Na několika místech dneska ráno dokonce mrzlo. Například Jelení v Krušných horách -2,8, Kořenov, Jízerka -2,2, Kvilda -2 stupně, Rolava -2 stupně, Rokycká Slať -1,7.
1: Já jsem čekala, že řekneš -20, ale to nás taky čeká.
0: No a ještě s tím nestráš úplně. A pojď nám radši říct, co bude ve zprávách.
1: Tak, když se adepti pro říjnové volby dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátkách, prozradíme za okamžik a částečné zatmění slunce je tady. Jestli pak budeme mít při pozorování jasno.
0: Počkejte si na to, po zprávách to nejlepší z 80. Talking Heads, Whitney Houston anebo Pet Shop Boys.
2: Signál rádio, doprava.
0: Osobní auto s dodávkou jsou sobě na silnici 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku a v Praze vás drží nehoda v ulici Kukulova u nemocnice Motol. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profi Hadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: V kalendáři je Klára, je středa 12. srpna a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Strany Hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od registračních úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. Nejdéle o den později budou bezchybné senátní přihlášky zaregistrovány. U obecních voleb je mezní lhůta o den delší a končí v sobotu 22. srpna. Těm, kdo se dnes podvečer chystají pozorovat částečné zatmění slunce, bude počasí přát. Má být jasno. Na následnou noc připadne pak i maximum meteorického roje Perseid, které bude mít také skvělé pozorovací podmínky. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 254 lidí, píší světové agentury. Zraněných je přes 1000. Záchranáři pod troskami nadále hledají přeživší.
1: Co se děje v regionu?
3: Do boje s elektrokoly a motorovými vozidly se pouští magistrát hlavního města. Městští radní na svém posledním jednání rozhodli o pořízení dynamometru, který umožní policistům přímo při silniční kontrole změřit skutečný výkon a rychlost některých strojů. Vedle toho Praha pořídí také mobilní hlukoměr pro kontroly nadměrně hlučných aut a motocyklů s upravenými výfuky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy v přípravě tvrdě narazili. Přípravný duel s Libercem sledoval sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Minulý čtvrtek zdolal Liberec Mladou Boleslav 3-1. Tentokrát přijel na led Boleslavy a byl z toho pořádný debakl. Liberec na stadionu soupeře vyhrál vysoko 6-0, když 5 gólů dal ve druhé třetině. Gólman Bílých Tigrů Petr Hamalčík udržel čisté konto.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I dnes nás bude provázet sluníčko, bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě maximálně 25. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Dobré ráno, krátce po 7 hodině pokračuje středeční ranní vysílání Signál Rádia s datem 12. srpna. Svátek dneska slaví Klára. 55. narozeniny má americký tenista Pete Sampras a oslavenkyní je taky zpěvačka Eva Farná. Od nás letí velké gratulace, přejeme jen to nejlepší. No a dnešní datum je spojené s velkou vodou, nejenom toto výročí si za chvíli připomeneme. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem a kalendář nám ukazuje datum 12. srpna. To byl v roce 1851 den, kdy byl vydán patent na secí stroj. Náš stroj času už roztáčí svá kolečka a díky tomu se vrátíme do minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2002 na Prahu valila 500letá voda. V noci z 12. na 13. srpna byly evakuováni obyvatele Karlína. Povodeň po 24 letech a dvou dnech zastavila na dlouhé měsíce provoz na trase metra A. V roce 2000 se v Barencově moři potopila ruská jaderná ponorka Kursk. Nikdo ze 118 členů posádky nehodu nepřežil. V roce 1978 byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra, který vedl z náměstí Míru do Davids. V roce 1879 byla provedena první doložená úspěšná transfuze krve v českých zemích. Pacientce byla dožil vpravena beránčí krev. A v tento den byla v roce 1865 poprvé při chirurgickém zákroku použita dezinfekce.
1: Signál rádio.

Skupina Pet Shop Boys ve středu ráno na Signál Rádio. Teď ráno se může hodit mikina, odpoledne už to bude na tričko. Máme nad celým Českem úplně vymetenou oblohu, ale teď ráno se pohybují teploty pouze kolem 14 stupňů. Přes den pak můžeme počítat s jasnou oblohou a paprsky vyhřejí vzduch na 25 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 17. Nezapomeňte si sluneční brýle a o dobrou náladu se nám teď postará další hudba.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Před půl osmou nám zaspívají Midnight Oil, ale ještě tady mám přehled několika událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Nad Českem dnes bude k vidění částečné zatmění slunce. V noci pak bude možné pozorovat vrchol meteorického roje Perseidy. Úplné zatmění slunce budou moci pozorovat lidé z Grónska, Islandu a také Španělska. Pozorování tohoto úkazu v Česku zprostředkuje řada hvězdáren. Světem internetu a sociálních sítí se už nějakou dobu šíří konspirační teorie, že dnes odpoledne dojde na 7 vteřin na celé planetě k vypnutí gravitace. Jestli tomu věříte, raději se dnes něčeho dobře držte. Společnost Google na dnešek ohlásila prezentaci nových modelů telefonu Pixel 11 a Pixel 11 Pro. Ve Stekníku u Žatce se dnes koná tradiční chmelařský den, představí novinky pro budoucnost českého chmele. V Praze se dnes otevře první prodejna dánského diskontního řetězce Normal. Nabízet bude především levnou drogerii a potřeby pro domácnost. Ode dneška do 31. srpna se koná už 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. V pražských leteckých sadech se představí domácí i zahraniční soubory. Dnes startuje Czech Tour 2026, tedy největší domácí etapa cyklistický závod. Až do 16. srpna se budou po českých silnicích prohánět světové týmy i hvězdná cyklistická jména. A dnes startuje první kolo fotbalového MOL Cupu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signálrádu nám právě teď dospívali Midnight Oil, dál už to bude Jason Donovan, Black Box a nebo skupina AHA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Dobřížská ulice ve směru na Troju, po nehodě je neprůjezdný jeden pruh, záchranka zasahuje u nehody cyklisty v Brně v ulici Dolnopolní, dva kamiony se srazily v Lovosicích na Litoměřicku na kruhovém objezdu na silnici 15 a nehoda vás drží na D8 u exitu 64 ve směru na Německo. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio.

0: Jste se Signál rádiem, kde se vám opět postaráme o příjemný prázdninový zážitek. Máme pro vás soutěž o hezkou knížku, která vás svým humorem nejenom pobaví, ale ještě odlehčenou a zábavnou formou představí zajímavé kouty naší planety. Jmenuje se Mikulášovi nevydařené cestálie. No a k ní vám ještě přidáme náš krásný rádiový hrneček, abyste z něj během čtení mohli popíjet třeba kávu. Před 8:30 si nenechte ujít naší ranní hru Ano nebo ne, kde výhru získáte za jedno jediné správné slovo. Soutěžíme až do tohoto pátku vždy před 8:30 ráno. Já vám držím palcem a doporučím kouknout na detaily i na náš web signalradio.cz.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Dobré ráno, jste se Signál rádiem. Dnes mají svátek Kláry. Říká se, na svatou Kláru přibývá chladu z ránu, což upozorňuje na to, že ranní teploty začínají v polovině srpna citelně klesat. No a to už jsme dneska ráno pocítili. Venku je dost svěží vzduch, ale nebojte, před sebou máme hezký letní den. Slunce bude celý den svítit a vzduch se prohřeje na příjemných 25 až 29 stupňů. Také zítra bude počasí velmi podobné. Čtvrtek začne hodně studeným ránem, ale odpoledne se dočkáme i 30 stupňů. Tak přeju hezký den.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Skupina Tears for Fears ve středu ráno na Signal Radio. Za chvíli ABBA a Mamma Mia nebo zpěvačka Cher, ale ještě míříme na jih Moravy. V Hodoníně se zřejmě nového přístavu nedočkají. Spolku Děti země se totiž plán na jeho stavbu moc nezamlouvá. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Plán na výstavbu přístavu až pro 80 rekreačních lodí v Hodoníně se zkomplikoval. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu, protože se jim po změně stavebního zákona měla zabývat právě krajská nadřízená pobočka. Vyhověl tedy protestu spolku Děti země a povolení zrušil. Stavba za odhadovaných 278 milionů korun tak zatím nemá územní rozhodnutí. To vydal stavební úřad v Hodoníně, měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad, plyne z dokumentu, který kraj zpřístupnil na úřední desce. Spolek Děti země rozhodnutí přivítal. S rozšiřováním plavby nesouhlasí. Velkokapacitní přístav v Hodoníně by zbytečně zničil přírodně cenné území nivy řeky Moravy s loukami a lužními lesy, čímž by také došlo ke škodlivému zásahu do biotopů a jedinců téměř 40 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů. Také by zbytečně došlo ke kácení asi 80 stromů a k poškození krajinného rázu vodním bazénem se světelným smogem a ještě ke zvýšení intenzit hluku, uvedl v tiskové zprávě předseda spolku Miroslav Patrik. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Je to

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu blíží k 8 hodině a my se za dnešní dobrou zprávou vydáme do Karlových Varů.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Lázeňské město se může pochlubit novou atrakcí. Zdejší oblíbená Gettova vyhlídka se totiž dočkala nového pozorovacího dalekohledu, díky kterému si návštěvníci mohou prohlédnout zblízka Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské vrchy, ale i malebné okolí Lázeňského města. A další dobrou zprávou je, že tento dalekohled je každému k užívání zcela zdarma. Takže až budete mít cestu do Karlových Varů, nezapomeňte se na Gettově vyhlídce zastavit. Třeba díky novému dalekohledu objevíte i něco nečekaného. Myslím, že díky této novince bude výlet nebo pobyt v Lázních zase o něco zajímavější.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám právě teď zpívala zpěvačka Cher. Máme 2 minuty do 8 hodiny. Se mnou už je ve studiu opět Lucka Siková. Vítám tě.
1: Hezké ráno, Jiříku.
0: Já jsem psal k dnešnímu svátku naší kolegyni moderátorce z Primy Kláře Doleželové.
1: No jo, dneska jsou Kláry.
0: A ona mi píše, právě jsem v Chorvatsku a často vás tam poslouchám.
1: No překvapivě, že ona tam má takový svůj druhý domov v podstatě.
0: Tak Klárko, jestli nás slyšíš právě teď, tak tě tam moc zdravíme. A vlastně zdravíme úplně všechny, kteří jsou právě teď na dovolené a poslouchají Signál Rádio třeba přes mobilní aplikaci.
1: A taky zdravíme všechny Klárky, ať si to hezky oslaví, nejenom Klárka Doleželová.
0: Je to tak. Co máš ty ve zprávách?
1: Tak kdy se letadla v Ruzini po 4 měsících vrátí na svou dráhu, prozradíme za okamžik, my se asi doma budeme držet uši, protože přesně bydlíme na té letové dráze, nebo zhruba blízko. No a dokdy hrozí riziko požáru, i o tom bude řeč za okamžik ve zprávách.
0: A 80. léto pokračuje London Beat, Gloria Gaynor nebo zpěvačka Sandra.
2: Signál Rádio doprava.
0: Na silnici 48 u obce Šenov na Novojičínsku vás drží nehoda, ale projedete s opatrností. A na dálnici D1 jsou za sebou hned 2 nehody. Jedna na 25. kilometru ve směru na Prahu, kde se srazil nákladní auto s autobusem, a další nehoda je na 28. kilometru ve směru na Prahu. Čekejte tady zdržení v dlouhé koloně. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné středeční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Tento týden je velmi teplý a suchý s vysokým rizikem požárů. V nížinách může být riziko až nejvyšší, zejména o víkendu, kdy se přidají vedra a silnější vítr. Srážek bude minimum. Meteorologové proto doporučují venku nerozdělávat oheň a být v přírodě velmi opatrní. Více než čtyřměsíční uzavírka hlavní dráhy ruzyňského letiště brzy skončí. Letošní etapa modernizace jejího okolí za zhruba 1 miliardu korun je hotová. Provoz na ní se vrátí tento pátek odpoledne. Akce navazuje na několikaměsíční uzavírku z loňského roku. Evropská komise včera oznámila, že Česku vyplatila 897 milionů eur, tedy necelých 22 miliard korun, a to v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko tak z tohoto fondu ze svého národního podílu 8,5 miliardy eur i s nejnovější platbou vyčerpalo 88%.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města posvětila plány na vypsání tendru na projekt rekonstrukce objektů karlínských kasáren. Praha plánuje jejich opravu za 1,9 miliardy korun. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne finance. Po opravě kasárna nabídnou místo pro obchody, kanceláře, studentské koleje anebo uměleckou a kulturní činnost. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes nás bude provázet sluníčko, bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě maximálně 25. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Bylo 8 hodin, pokračuje středeční ranní vysílání Signál Rádia, který vás provází Jirka Svoboda. Za chvíli vás zavedu do západních Čech, konkrétně do plzeňského podzemí, které láká čím dál více návštěvníků. A před 8:30 opět budeme soutěžit. Ve hře Ano nebo ne můžete získat dva dárky na jednou, krásnou a humornou knížku o cestách na Dálný východ a k tomu náš rádiový hrneček. Abyste mohli zkusit své štěstí, budete potřebovat číslo do studia 910 260 910. Držím vám palcem a zatím přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěné Signál Rádio. V západočeské metropoli Plzni si během letošního léta pochvalují návštěvnost. Turisté už sem nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech, ale navštěvují město i během všedních dní. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru nebo výstava o Hurvínkovi. A protože letošní léto nabídlo opravdu hodně tropických dní, tak vyhledávají návštěvníci spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí. A více nám poví vedoucí turistických tras Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.
0: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let minulého století vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva až po strop a musel vydržet do další zimy. Tak jestli se budete chtít schladit, můžete zavítat do plzeňského podzemí.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signál rádiu trocha italštiny Albano a Romina Pavra a jejich Felicita. Teplotní rekord pro 12. srpen je z roku 1998, kdy v pražském Klementinu naměřili desetinu nad 35 stupni. I když dneska bude slunce svítit o 106, tak na rekord to nebude. Přeci jenom k nám teď proudí trochu chladnější vzduch od severu, ale i tak dnes paprsky vyhřejí vzduch na příjemných 25 až 29 stupňů. V dalších dnech potom teploty ještě porostou a o víkendu už můžeme čekat tropické hodnoty. Na Signál rádiu čekejte osmdesátky, tady je Sandra.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem.

0: Dobré ráno, se Signál rádiem. Blížíme se k 8:30. Už se tady chystá Karel Gott a vy byste si měli chystat telefony s číslem 910 260 910, protože za pár minut budeme soutěžit o knížku Náš rádiový hrneček. Ale nejdříve vám povím, jaká zajímavá témata jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Evropská komise České republice vyplatila téměř 900 milionů eur.

0: tedy necelých 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko tak z tohoto fondu ze svého národního podílu s nejnovější platbou vyčerpalo 88%. Prostředky jsou určené k financování aktivit týkajících se digitalizace, ekologické transformace, posílení zdravotnictví nebo zlepšení vzdělávacího systému. Izraelští vědci zjistili, že lék určený k léčbě mužské erektilní dysfunkce Viagra by mohl pomoci zastavit šíření rakoviny. Účinná látka Viagry totiž narušuje zásobování nádorových buněk klíčovými látkami, které potřebují k metastázování do dalších orgánů. Příznivý dopad zaznamenali u rakoviny plic, tlustého střeva a prostaty. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace o dost horší. Letošní rok patří v Česku zatím k nejsuším od roku 1961 a v dohledné době nemá vůbec pršet. A fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Pokaždé a Karel Gott na Signál Rádiu v 8 hodin a 25 minut. Nastal čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme soutěžit o dva krásné dárky.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Také dnes je ve hře humorná kniha Mikulášovy Nevydařené cestálie o cestě na Dálný východ a k tomu přidáme i náš rádiový hrneček, ze kterého se velmi dobře pije nejenom ranní kafe. A já teď tady bohužel zjišťuju, že mi zamrznul telefonní modul, tak se zřejmě nikdo asi nedovolá. Zkusíme to, jestli se to rozeběhne. Tak, zatím se nedaří, že by to chtělo fungovat. Tak, soutěžní kolo pro tuto chvíli zatím vynecháme. Pustím vám další hudbu Starship, Nothing Gonna Stop Us Now.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio přesně v 8:30 ráno, skupina Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Telefonní modul se mi zatím nepodařilo zprovoznit, takže zatím nemůžeme soutěžit, ale naše vysílání pokračuje dál. V příštích minutách nám zaspívá Michael Jackson, Maggie Rayleigh a nebo Status Quo.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním vás drží na silnici 374 u Knínic na Blanensku a Praha Ocelkova ulice, tady se srazil autobus a osobní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia, máme 8 hodin 37 minut. Michael Jackson nám právě teď zpíval a dobrá věc se podařila. Náš telefonní modul se zřejmě umoudřil a vypadá to, že bude fungovat. Tak, jestli si chcete s námi zasoutěžit, volejte právě teď do našeho studia na linku 910 260 910. Mám tady připravené pro vás dva krásné dárky.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: A jak už jsem říkal před chvílí, ve hře je humorná knížka Mikulášovy Nevydařené cestálie o cestě na Dálný východ a k tomu i náš krásný rádiový hrneček. A někdo se tedy dovolal, tady je Jirka Signál rádio, dobré ráno. Halo, halo.
2: Dobré ráno, přeju.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Dobré ráno, to je Dušan.
0: Dušane, nevolal jste včera náhodou?
2: Volá.
0: Tak necháme tu soutěž pro někoho dalšího.
2: Jasně,
0: jo.
2: Tak. Já jsem to nabídnul to samý.
0: Skvělý, skvělý, skvělý. Děkuju moc, mějte
2: tak,
0: se dobře.
2: Máš štěstí další.
0: Děkuji. Tak, telefonní linka 910 260 910 je připravená opět přijmout někoho z vás, kdo byste si chtěli zasoutěžit v naší hře ano nebo ne. Tady je Jirka Signál rádio, dobré ráno.
3: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
3: Libor.
0: Libore, chystáš se dneska sledovat zatmění slunce?
3: Určitě, už máme doma připravený svářecký brýle.
0: No tak senzační. Tak zkusíme taky něco i vyhrát, knížku a hrneček, pokud odpovíš správně ano nebo ne na moji soutěžní otázku. Tak Libore, co ti dneska dám za otázku? Ptám se tedy, je vzácný a drahý kov, jakým je zlato jedovatý, ano nebo ne?
3: Zlato není.
0: Zlato je dokonce jedlé, proto se používá také jako dekorace v luxusních jídlech. Na dorty, přesně. Dělali se i zlaté zuby a tak dále. Tak jo, knížka a hrneček, dárky dva, které poletí super, přímo díky. K tobě. Tak jo, moc gratuluju, měj se dobře a naslyšenou.
3: Ale děkuju, děkuju.
0: Tak soutěž je pro dnešek za námi, i když to bylo malinko dramatické ze začátku, ale nevzdávejte to, další šance na výhru tady bude zase zítra ráno před 8:30. Teď už zase posílám další skvělou hudbu.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: Ladíte signál rádio, máme před sebou krásný den. Dnes můžeme počítat s jasnou oblohou a paprsky dnes vyhřejí vzduch na 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Také ve čtvrtek bude jasno nebo skoro jasno a teploty se dostanou na 26 až 30 stupňů a slunečno a teplé počasí bude pokračovat také v pátek, kdy naměříme 27 až 32 stupňů. Nadcházející víkend potom bude opět tropický, bude většinou jasno nebo skoro jasno. V sobotu naměříme až 36 stupňů, v neděli pak při polojasné obloze a občasných přeháňkách do 33 stupňů. Pravé letní počasí tedy pokračuje a naše osmdesátkové léto taky. Tady už jsou na Signál rádiu Status Quo.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu skupina Status Quo pokračujeme na vlně hitů 80. Za chvíli to bude Nick Kershaw a na dnešní zatmění slunce se chystají také pražské hvězdárny. Jak přesně, tak to zjišťoval kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, speciální program si na dnešní podvečer připravili například na Hvězdárně na Petříně nebo v Ďáblicích. První jmenovaná bude mimořádně otevřená i po 19. hodině a druhá pak pořádá speciální akci od 18 hodin až do dnešní půlnoci. Zatmění bude dobře vidět z vyvýšených míst s výhledem na západní obzor. V Praze jde třeba o vrch Vítkov, Vyšehrad nebo o Bílou horu. Úkaz bude možné na nebi v hlavním městě pozorovat od 19 hodin a 19 minut, kdy se měsíc začne nasouvat před slunce. Nejvíce zastíněné bude ve 20 hodin a 11 minut. V tu chvíli měsíc zakryje přes 86% slunce. Jev bude pozorovatelný do 20 hodin a 27 minut, kdy slunce zapadne. Ale pozor, odborníci upozorňují, že při pozorování zatmění je nutné chránit si oči. Obyčejné sluneční brýle ani lidové metody, jako třeba sazemi, začerněné sklo nebo kotouč z diskety, zrak určitě neochrání. Filtry musí být opatřené také dalekohledy nebo fotoaparáty, jinak hrozí poškození nejen přístrojů, ale také především našeho zraku. Tak hodně štěstí při pozorování přeje Honza Navrátil. Je tu

0: Máte naladěné Signál Rádio. Motoristi, kteří jezdí po dálnici D8, určitě vědí, že mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku pracují silničáři. Instalují tam nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů nejenom v případě nehod. Takzvaná komunikační síť dálnice zajistí také rychlé informace ohledně počasí a stavu dálnice a zároveň bude připravená pro budoucí využití také pro vysílání informací přímo autonomním vozidlům. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl k tomu říká.
1: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak k například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
0: Silničáři vyměňují středová svodidla a podzem ukládají potřebné technologie. Práce jsou rozdělené na 4 etapy. 2 z nich už jsou stavebně hotové, na 3. se pracuje. Celkově by práce měly skončit v září nebo na začátku října.

0: Skupina Roxette a How Do You Do, to je závěr středečního rána na Signál Radio. 3 minuty před 9:00 už je se mnou ve studiu 5. Lucka, vítám tě tady.
1: Hezký den všem.
0: Velkým tématem dnešního dne je zatmění slunce, což je ohromná událost, na kterou se těší spousta lidí. Co jsem tak viděl, tak letadla do Španělska, kde bude úplné zatmění slunce, jsou vyprodaná, hotely jsou tam v tu chvíli předražené a podobně, tak nezbývá, než pozorovat jenom to částečné zatmění slunce, které bude vidět u nás. Musím říct, že teda já jsem nesehnal žádné ty speciální brýle, ani nemám svářické brýle.
1: Nejsi jediný.
0: Vím, že spousta lidí se to snaží řešit těmi lidovými nástroji, jako je třeba koukání přes CDčko, přes dvoje nebo troje sluneční brýle, nebo dokonce přes rentgenové snímky, někdo dokonce i přes hnědou pivní lahev.
1: Ano.
0: Tak přátelé, tohle opravdu nestačí, co jsem tak zjišťoval, tak je to velmi nebezpečné, protože ani tyto nástroje neodfiltrují škodlivé neviditelné záření a opravdu hrozí velmi vážné poškození zraku. Takže doporučuje se třeba v tomto případě, což asi budu muset udělat já, sledovat raději někde online přenos na internetu z nějaké hvězdárny.
1: Hmm. A nebo tady máme odborníka a ten nám právě poradí, jak při dnešním pozorování slunce si chránit oči. Karel Halíř z hvězdárny Rokycany za chvilku ve zprávách.
0: A poslouchejte nás dál, protože bude pokračovat 80. léto, Jennifer Rush, Bad Girls a nebo Madonna.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na dálnici D1 se srazilo osobní auto a dodávka. Projet se tady dá s opatrností. Klatovy, tady je nehoda na silnici 22 Plzeňská a policie šetří nehodu na silnici 183 u Hradiště na Domažlicku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční dopoledne přeje Lucie Sinková. Strany, hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od registračních úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. Nejdéle o den později budou bezchybné senátní přihlášky zaregistrovány. U obecních voleb je mezní lhůta o den delší a končí v sobotu 22. srpna. Severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění. Lidé by si při pozorování měli chránit oči, připomíná Karel Halíř z hvězdárny Rokycany.
2: Dokud je i sebe menší část slunce nezakrytá, tak vlastně ta intenzita toho slunečního světla je tak velká, že doopravdy by to mohlo člověku poškodit oči, neboli buď nějaký ty speciální sluneční brýle, eventuálně dá se použít svatlické sklo.
0: Co se děje v regionu?
3: Konec prázdnin bude ve Žlutých lázních v Podolí patřit profesionální beach volejbalové podívané. Od soboty 29. do neděle 30. srpna tu bude probíhat profesionální turnaj v kategorii mužů a žen 40 a 50+. O oficiální titul mistra republiky se utká celkem 40 dvojic. Součástí programu bude také sbírka na vznikající vilu Aneška. Ta propojí rodiny s dětmi, seniory a celou komunitu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy v přípravě tvrdě narazili. Přípravný duel s Libercem sledoval sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Minulý čtvrtek zdolal Liberec Mladou Boleslav 3-1. Tentokrát přijel na led Boleslavy a byl z toho pořádný debakl. Liberec na stadionu soupeře vyhrál vysoko 6-0, když 5 gólů dal ve druhé třetině. Gólman Bílých Tigrů Petr Hamalčík udržel čisté konto.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes nás bude provázet sluníčko, bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě maximálně 25. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 9. hodiny a tím také do dopolední části našeho vysílání. Je středa 12. srpna a to byl v roce 2015 šťastný den pro zpěváka Billyho Joela. Ve svých 66 letech se stal podruhé otcem. Jeho čtvrté ženě Alexis se narodila dcera Della Rose. No a z hudební historie vám toho za chvíli prozradíme mnohem víc. Tak dál držte signál, jsem Jirka Spoura a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také středu trávíte v té nejlepší společnosti Signál Rádia. Přidá se k nám kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 12. srpnového dne.
1: Signály hudební minulosti.

A Lionel Richie znovu, tentokrát solově. 12. srpna před 42 lety předvádí naživo pecku All Night Long se speciálním textem napsaným pro závěrečný ceremoniál letních olympijských her v Los Angeles. Ty příští se mimochodem odehrají právě tam, už za necelé 3 roky v červenci 2028.

Krám zavíráme 12. den měsíce srpna roku 1991. To kapela Metallica vydala pátou, bezejmenou desku označovanou fanoušky jako černé album. Debutovalo rovnou na vrcholu zámořského žebříčku a obsahuje i tuhle ikonickou skladbu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už dnes vám na našich vlnách nabídneme další zajímavý rozhovor, tentokrát na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jenom o alkohol nebo drogy, stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Dopoledne plyne na Signa Rádiu se skupinou YouTube, za chvíli už Fancy nebo Modern Talking, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který přináší další postřehy ze svých cest u našich východních sousedů.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka. Třeba jako Bachledova dolina ve východních Tatrách. Kabinková lanovka vás zaveze až k vrcholu do stezky korunami stromů, jak známe z Lipna nebo Jánských lázních. Vrcholský areálu je architektonickým úkazem betonové lobby, kloubící podzemní prostory restaurace s proskleným stropem, bufetem a terasami. Prostě panoramata. A dolů se dostanete i na tříkolkách nebo koloběžkách či vlastním kole. A tady jsem pochopil, co znamená multikulty. To, že ve frontě na jízdenky stojí v klidu vedle sebe zahalené arabské ženy s ortodoxními židy, s jarmulkami a pejzy až po ramena. Tak v čem je ve světě problém, když to v Tatrách jde? Světu mír přeje Luboš Dvořák.

0: Pavel Vítek na Signál Rádio, 4 minuty před 10. hodinou, za malou chvíli zprávy a po nich rozhovor s ředitelem psychiatrické léčebny Červený dvůr Jiřím Dvořáčkem a k tomu opět to nejlepší z 80. let, Elton John, Buggles a nebo Genesis.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 31 v Hradci Králové, Praha, Vilznova ulice, tady se bouralo před novou budovou Národního muzea ve směru na centrum a policie vyšetřuje nehodu na silnici 404 u obce Luka na Jihlavsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je středa 12. srpna, pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Placených nelegálních streamů v Česku přibývá. Nabízejí celé balíčky televizních kanálů, včetně prémiových sportovních přenosů, přestože k jejich šíření nemají smlouvy s vysílateli. Upozorňuje na to Asociace komerčních televizí. S problémem se zatím nedaří účinně vypořádat ani na evropské úrovni. Evropská komise ve svém hodnocení uvedla, že navzdory některým pozitivním dopadům se celkovou míru pirátství živých akcí výrazně snížit nepodařilo. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Podle ní odporuje zákonu. Nové evropské nařízení o obalech, které dnes vstupuje v platnost, povede podle potravinářů ke zdražení potravin. Výrobcům podle komory v souvislosti s nařízením vzniknou vysoké výdaje, které budou muset promítnout do cen. Potravináři se obávají i nárůstu byrokracie. Dodejme, že většina pravidel začne platit od roku 2030.
1: Co se děje v regionu?
3: S blížícím se začátkem nového školního roku začínají studenti řešit, kde budou bydlet. Kapacita kolejí tradičně v hlavním městě nestačí. V Praze tak na jedno lůžko připadá 2,9 studenta. Mnozí problém s ubytováním řeší nájmem bytů. Zatímco kolejné nezdražovalo, tak cena podnájmů v Praze stabilně roste. Ještě hůře je na tom Olomouc. Tady na jedno kolejní místo připadá 3,5 studenta. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Jervina a také Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko absolvují semifinále závodu na 110 metrů překážek. V rozběhu na 400 metrů se představí Barbora Malíková. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel je nasazena rovnou do semifinále. Finále. O medaile budou bojovat kladivářky, čtvrtkaři, ženy na 400 metrů překážek a muži v závodě na 110 metrů překážek.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I dnes nás bude provázet sluníčko, bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě maximálně 25. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes opět s naším redakčním mikrofonem, našem mini studiem, opět na výletě. Zamířil jsem do jižních Čech, zdraví vás Luboš Dvořák, a navštívil jsem Červený dvůr. Krásný to zámeček mezi Českým Krumlovem a Kájovem, nebo lépe řečeno pro ti, kteří to až tady tak neznají, Lipnem. Doktor Jiří Dvořáček, ředitel zařízení, tedy psychiatrické léčebny Červený dvůr. Jo, a zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkujeme za přízeň u vás v kanceláři, v historickém domě. Zeptám se, proč zrovna Červený dvůr se stal tímto zařízením, kde ten zámek, který má svoji historii, se stal právě tou léčebnou pro ty, kteří potřebují pomoc se závislostmi.
2: Tak to se ptáte hned z kraje na velmi složitou historii. Vlastně je to docela náhoda. Já jsem mluvil s doktorem Řezničkem, který tady psychiatry v zanikajícím zámku v roce 66 založil. A ty důvody byly trochu pro dnešní dobu zvláštní. On hledal prostor, kde by léčil pomocí LSD. Tehdy v psychiatrii to bylo populární, zkoumalo se to a on skutečně měl zájem najít místo, kde by mohl dělat psychedelické experimenty. Našel Červený dvůr a pak byla dlouhá historie vyjednávání s okresním národním výborem, tam našel nadšence, který na to slyšeli a tak dále. A shodou náhod, tak první pacienty si půjčil z Apolináře. To první osazenstvo. A tím to začalo. Pak už tady zůstali a my jsme se začali profilovat tímto směrem.
1: Takže navazujete tímto směrem. Já když jsem čekal v předsálí na audienci k vám, tak jsem se dočetl, že dostáváte i poděkování za to, že památku udržujete. Do jaké míry je to cené? Protože tady to patřilo, to byl jakýsi asi letní byt Schwarzenbergů a tak dále, takže
2: ano, to je
1: taková chata větší, no.
2: Dokonce z vyprávění širšího příbuzenstva Schwarzenbergského jsme slyšeli, že to měli skutečně jako letní vilu a preferovali to mezi mnoha dalšími zařízeními, alespoň ty poslední generace. Takže když to zjednoduším, tak jak začaly hony, tak se stěhovali na Hlubokou a s jarem a létem na Červený dvůr a tady přijímali návštěvy z Evropy a podobně. A ta historie, která začala vlastně druhou světovou válkou, kdy jim to Němci sebrali, pak tady byly jakési projekty německé, pak po válce se to nevrátilo, pak přišel Lex Schwarzenberg, ještě předrevoluční zákon, pak tu až do toho roku 66 byly různé experimenty, k čemu by to stát mohl využívat, ale vlastně se počítalo s tím, že se to zdemoluje, srovná se zemí. Znáte takové ty příběhy, jak staré kostely a zámky byly likvidovány s tím, že neodpovídají socialistickému charakteru krajiny. Takže tohle se plánovalo i s Červeným dvorem a jenom díky tomu projektu doktora Řeznička tak to vlastně přežilo. My jsme to zachytili ve velmi špatném stavu, rozbité úplně ve všech směrech a obyvatelný byl jenom jediný pavilon, ale postupně se to podařilo opravit, zrekonstruovat, zrestaurovat a dneska už ten prostor vypadá velmi pěkně.
1: Další, co je velice zajímavé, že vy ten prostor máte vlastně otevřený veřejnosti, je naprosto otevřen, ploty samozřejmě tady jsou, ale prakticky, jak se říká, se nezamyká, máte tady i bažantnici, kde je kavárna, kde vlastně i vaši klienti tam provozují vlastně tu v uvozovkách živnost. Je to teď trend, že prostě se tato zařízení otvírají naprosto veřejnosti a že ti, kteří jsou u ní, se mohou kdekoliv, kdykoliv pohybovat?
2: Ano, tohle je trend evropské nebo západní psychiatrie, který do sebe zavzala i reforma české psychiatrie, která probíhá plus minus 10 let. Adiktologie bývala v tom trošku pozadu, většinou tam dominoval takový docela starý pohled na závislost, že závislý člověk ztrácí plně kompetence ve všech směrech a musí být hlídaný a uzavřený a tak dál. Ale my jsme to začali bořit a zbořili jsme to úplně a pro terapii je to docela zásadní věc, aby jsme neposilovali to stigma nekompetence nebo to jakýkoliv potřeby vnější kontroly. Ten program nemůže probíhat ve skleníku, člověk nemůže být zavřený, protože se pak vrací běžně do života, takže ani takové ty snahy chránit to před riziky, před alkoholem ve vnější světě jsou docela nesmyslné, takže maximální možný kontakt s původním prostředím, s vnějším světem člověka co nejlépe připraví na návrat domů. Tak rozhodně to je moderní trend.
1: Od historie se za chvíli dostaneme k oněm závislostem, o kterých si budeme povídat s naším dnešním hostem, Jiřím Dvořáčkem, ředitelem psychiatrické léčebny Červený dvůr.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes Signál Rádio vyjelo opět na rozhovor, na reportáž do jižních Čech. Jsme v malebném zázemí Červeného dvora. Pan ředitel Jiří Dvořáček u našeho mikrofonu. Možná vám mnozí už pokládali tuto otázku, proč jste se stali takovým tím v úzovkách VIP zařízením. Protože se o vás píše, kdo se tady léčil. To třeba v jiných se nepíše. Bylo to třeba tím, že tady je ten pohyb a volně se tu dýchá?
2: To je věc, o které nerad přemýšlím.
1: A nebo je to tím, že to je tady bohem zapomenutý kraj trochu?
2: My se nechcem profilovat jako zařízení pro VIP klientelu, ani si nemyslím, že takový jsme. Dost poctivě se snažíme o to, aby jsme neměli vstupní bariéry a aby v tomhle prostředí se mohl léčit úplně každý. Takže opravdu si dáváme...
1: Takže to pozor... otevřenost.
2: Ano, a aby jsme se nespecializovali na lidi, kteří třeba by... byli snadnější, nebo neměli handicap, nebo byli z lepších prostředí, nic takového. My chceme, aby v tomhle prostoru všichni pochopili, že to lidství je společné, bez ohledu na to, jestli někdo bohatý nebo chudý, a lidi opravdu tak nedělíme. A myslíme, že když si to pacient tenhle postoj taky dopřeje, že není lepší v žádném směru než ten jiný člověk, když si to dopřeje personál, že není lepší než pacient v jakýmkoliv směru, tak se ty hodnoty prostředí dají kultivovat lépe a vlastně už je to jistý krok na duchovní cestě, na duchovní obrodě. Ta léčba je kontemplativní proces, takže proto říkám duchovní postup. A nerad bych se s nějakým VIP modelem spojoval, to není naše cesta.
1: Pojďme za těmi závislostmi. Už to není pouze alkohol, už to nejsou drogy, ale jsou další závislosti. Jak se to portfolio v uvozovkách rozšířilo?
2: Ta zásadní změna byla někdy v 90. letech, ono pár let po revoluci a po otevření hranic, tak se začal vytvářet drogový trh v republice a začaly se objevovat závislosti, které předtím nebyly. Do roku, řekněme, 94, kdy ta změna začala být patrná, tak byli všichni závislí na alkoholu, toxikomani byli v minulém režimu zavíraní za příživnictví, takže moc nebyli. A malé procento nealkoholových závislostí, tak byly vesměs zdravotníci, kteří to brali v práci, ano, anebo lidi, kteří měli chronické bolesti kvůli slinivce nemocné, tak se to naučili brát s původně analgetickým efektem. Ale potom, po tom roku 94, jak se vytvořil drogový trh, začaly chodit nová vlna závislostí, tak začaly dominovat půl na půl heroin s pervitinem a při těch číslech to zhruba zůstalo do dnešní doby. Ta čísla nějak extrémně nenarůstají, evidentně republika zpracuje s tímhle problémem celkem dobře, těch zařízení vzniklo hodně, je dobrá prevence, spousta lidí ví, že drogy jsou špatný, takže myslím, že Česká republika to dělá dobře, čísla nenarůstají a spektrum drog se občas mění. Jestli tam něco dominuje v nějakých nových trendech, tak to, že jak jsme zdravější ve vyšším věku, aktivnější ve vyšším věku, stárnem, tak jako populace, tak přicházejí lidi se závislostmi vznikajícími ve starším věku. A druhá proměna, lidi nepřichází jenom se závislostním problémem, ale narůstá počet takzvaně duálních diagnóz, že vedle toho mají jiné psychiatrické onemocnění.
1: Hovoří se také o takzvané datové závislosti. Oba dva tady máme někde položený mobilní telefon, který je možná chytřejší v některých položkách než samotní uživatelé, ale i to se teď nějakým způsobem léčí?
2: Léčíme to každým rokem, nelátkové závislosti, ty se v průběhu let proměňují od klasického hraní, sázení, tak postupně
1: ano.
2: By se dalo očekávat, že budou přibývat počítačové hry nebo závislosti na sítích, ale naše čísla o žádném výbuchu v tomhle směru nemluví. My to tady na našich číslech nevidíme, svět s tím hrozí a varuje, jak ta mladá generace bude ztracená, ale
1: to se říkalo každé generaci.
2: Ano,
1: to mě taky rodiče říkali před 55.
2: Já si to nemyslím, jednak to na číslech nevidíme a je docela možné, že ta nejnovější generace je možná v těchto věcech zodpovědnější.
1: Ano, to jsem se právě chtěl zeptat, že klub

0: a všechny tyhle to zařízení, jak si jsou na sestupu a mladí de facto alkohol se stává pro ně výjimečným jakoby typem omamných látek.
1: Já si teda myslím, že jednou za několik generací přichází výraznější změna generační, jako třeba byl hippies, tak teď přichází možná podstatná hodnotová změna. Já si nemyslím, že je důvod k panice, naopak mám od té změny velké očekávání, že kdyby všechny generace další nesly ty hodnoty, které máme dneska, tak to bych strach začal mít. Takže podle mě přichází prostě generace, které mají jiné hodnoty a do toho sezení v hospodě nebo chození na diskotéky nepatří, to diskotéka už skoro ani neznajete. Baví se jinak, mají jiné hodnoty. Asi by plno kolegů se mnou nesouhlasilo, ale v tomhle já jsem optimista.
0: Buďme optimisti. O tom, jaký je stav společnosti, o tom si povíme s Jiřím Dvořáčkem za chvíli.
2: Posloucháte Signál Rádio.

0: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
1: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
0: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na návštěvě v Červeném dvoře v jižních Čechách v léčebně, která je naprosto otevřená. Ono vlastně teď se by se mělo říkat psychiatrická nemocnice, nebo jak vy to teď máte, protože někde to tak jako je uděláno, ale vy
2: jako
1: to máte...
2: forma jsme nebo psychiatrická nemocnice, ano. Ale nechali jsme si název psychiatrická léčebna, protože jednak jsem si...
1: Tady nemyslel... nemáte nemocniční zařízení.
2: Ano, nemyslel jsem si, že změnou názvu se destigmatizujeme, že se tím změní postoj. Tak mně to přišlo zbytečná ta změna. A pak taky mi přijde, že to léčebenské prostředí, já ho celkem mám rád. Jo. Si myslím, že vztahy personálu k lidem tam můžou být trochu jiné, než je v nemocnici, kde lidi jsou pár dní. Takže když se tím názvem odliší takové to nemocniční prostředí, tak mě to celkem vyhovuje. Ale typově jsme psychiatrická nemocnice.
1: Mm-hmm. Ale ti, kteří sem přišli dobrovolně, samozřejmě, tak oni mají svůj nějaký denní režim. Jednak nemají u sebe, nebo mají u sebe mobilní telefony, jsou datově.
2: Mají, samozřejmě.
1: Mají, takže ta svoboda tady trvá dál. Ale mají nějaké pracovní povinnosti? My jsme, v rámci terapie samozřejmě.
2: Ano, my jsme před několika lety zrušili ten sankční systém, který v podobných programech vždycky byl a kterými se ty povinnosti vymáhaly. Takže my máme nějaký nabídnutý program, ale nemáme jak k tomu člověka nutit a ani to není potřeba. Celkem využíváme toho, že naše prostředí je děleno do lidských společenství, ty jsou komunit, ty se dál dělí do skupin a když přijde nový člověk, tak vstupuje do programu, kde už jsou jiní, nějak adaptovaní s nějakou vysokou celkem úrovní spolupráce a když přijde člověk do nového prostředí, tak se snaží, ať o tom i když o tom vědomě nepřemýšlí, zapadnout. Takže když už je vysoká hodnota spolupráce a dobrovolnosti v tom prostředí daná, tak nový člověk se na to snadno napojí a z toho si myslím, že těžíme a nemusíme nikoho k ničemu nutit. Takže je tu možnost pracovat, ale není k tomu nikdo nucený.
1: No v tom parku, když se rozhlédnu, tam je takový práce.
2: Je to smysluplná práce a taková skoro archetypální, staroevropská, podle mě pěkná, že se vezmou hrábě, jde se na seno, nebo že se pracuje v zahradě. To je přece krásná práce, kterou dnes lidi už nezakouší běžně.
1: V návštěvní místnosti dole máte vitrínu a tam jsou artefakty, které se tady z historického hlediska za tu dobu nazbírali. Už byly mince, zbytky nářadí, ale třeba i fragmenty zbraní. To je docela zajímavá sbírka.
2: Jo, to našli naši pacienti, když k tomu má někdo vztah, tak hledá. A i tu výstavu udělali zcela samostatně, protože i když si to terapeuti nechtějí mnohdy připustit, tak v mnoha směrech jsou pacienti daleko kompetentnější a schopnější.
1: Kolik vlastně, jakou máte kapacitu v tomto vašem zařízení?
2: Ta lůžková část má 109 a na té to chceme držet, protože to je takové množství lidí, kdy se ještě známe všichni celkem dobře. I když se neznáme přímo osobně, lidi z různého oddělení, tak aspoň známe své tváře. A když máte prostředí, kde se pohybuje malý počet lidí, tak se daleko lépe udržují hodnoty.
1: Ty sociální vazby jsou samozřejmě.
2: Jasně, je to jako na malé vesnici, kde si lidi některé typy věcí k sobě nedovolí, protože se prostě příliš znají. S určitou velikostí sídla už pak tato samoregulace přestává fungovat, tak nám vždycky přišlo, že se blížíme tomu číslu, na které jsme evolučně odpradávna připraveni. Jestli je to pravda, že nějakých 30 členy a tlupa nebo kmen, tak tvořili dohromady plus minus 150 členy klan, který sdílel spolu nějaké hodnoty, tak chceme tohle napodobovat.
1: Takže ty kořeny jsou v dávné historii pospolitosti a společnosti. Kolik je těch, kteří jsou v uvozovkách zavraty, kteří by chtěli dovnitř? Jaké jsou čekací doby?
2: Bohužel hodně. 6-7 měsíců. Je to dlouhá doba, ale na druhou stranu v současné medicíně se na některé výkony čeká ještě déle a pak taky naši pacienti to nejradě chtějí vždycky slyšet, ale ta realita je taková, že několik let pokračují v závislosti a neřeší to a pak, když si rychle vzpomenou, tak by chtěli okamžitě přijít a okamžitě to řešit a bohužel to nejde, ta kapacita je plná. Takže...
1: A ta recidiva, kdy oni odejdou, myslí si, že pořádku spadnou zpátky do toho. Dá se to procentuálně nějak
2: vyčistit?
1: Nedá.
2: Ale není to tak strašné. Nedá se to proto, že když jsme byli zaměřený čistě na alkohol, tak tam to bylo celkem čitelné. Pije, nepije. Nebo jsou průběhy takové, že člověk ještě nějaké roky relabuje, má vrací se k užívání zpátky, ale dokáže to vždycky zastavit, nic přitom nepokazit a v průběhu let se to stabilizuje. Takže ono těch průběhů tam je opravdu více typů a nevystačíme už s tím jednoznačným ano, ne. Ale když se podíváme třeba v kteroukoliv dobu, kolik lidí je tu opakovaně, koliká ta hospitalizace to je, tak jsou to překvapivě nízká čísla, že? Ten problém není tak temný, jak se dříve popisovalo. No. Kdo to začne řešit, tak má velmi slušnou naději. Začne-li to řešit ještě ve fázi, kdy má zachvalý mozek.
1: Kdy to ještě jde, no. Tvrdí doktor Jiří Dvořáček, ředitel psychiatrické léčebny Červený.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Jiřím Dvořáčkem, ředitelem léčebny v Červeném dvoře. Kdy vlastně ta závislost přichází? Jak to vy odborníci máte?
2: To je otázka, kterou se snaží řešit adiktologická věda celý desítky let bez zřetelné odpovědi.
1: My na to máme asi 3 minuty.
2: Dobře. Čeština, závislost je komplex stavu. U někoho se vyskytují všechny ty stavy, u někoho jenom jeden z těch stavů a čeština má jedno slovo. Když bychom použili aspoň 2 slova, které má angličtina k dispozici, já je počeštím na adikci a dependenci, tak dependence zjednodušeně řečeno je taková skoro metabolická závislost, že člověk nějakou dobu do sebe musí dostávat v nějaké množství látku a tělo, když se nechce otrávit, tak buď to zrychlí vylučování, anebo nějak začlení do svého fungování. A když tu látku potom nemá, tak je mu zlé, má odvykací stav. Vedle toho adikce je jiný typ závislosti. Obecně bez ohledu na to, jak se člověk k tomu dostal, tak je společným vlastností závislosti poškození jednoho systému v mozku, kterýmu můžeme říkat libostní systém nebo systém odměny. A to je systém, který vlastně je evolučně vytvořený k tomu, aby organismus jakýkoliv dosáhl to, co potřebuje k životu. Drogy to umí hacknout a ukážou vlastně libostnímu systému, že existuje zkratka k libosti a takový libostní systém pak je se velmi rychle stane rozmazlený, což je jako ústřední porucha adikce.
1: Ale to můžete mít i s čokoládou.
2: Ano, ano. Akorát problém těchto látek je, že se na nich člověk stane závislý, vyhledává je a oni mají jiné vlastnosti, které ho likvidují. Čokoláda samozřejmě taky. Ale mohli bychom to říct.
1: Nebo sladké, ale.
2: Ano, ale platí to i pro některé vášně, které můžou člověka zlikvidovat finančně, ale nemusí mu vadit tak, jako vadí jinými vlastnostmi drogy. No a pokud se budeme bavit o té adikci, tak problém může začít už vlastně první zkušeností. Libostní systém člověka zjistí, že po prvním experimentu, že to je libost, která mu chyběla, která je perfektní, která je skvělá a ten libostní systém už je chycený. Takže ještě by asi nebyla závislost diagnostikovatelná, ale už je nakročeno. Libostní systém poznal něco, co mu třeba chybělo. Pokud bychom se bavili o dependenci, tak ten proces je delší a tam skutečně musí nějaká doba být. Na to se odpovídalo dřív proti otázkou u té dependence, kolik stromů už je les.
1: Kdy svítí ten výstražný maják, že by s tím člověk měl něco začít dělat?
2: Asi bych tam viděl takový 3 kontrolky. Jedna je obecně v množství. Druhý indikátor může být, že člověk pije nebo bere cokoliv kvůli psychoefektu. To už je takový rizikový, protože...
1: Což může být i taková vnitřní výmluva.
2: Ano, a ty mozkové sítě se na to zvyknou. Jestli to bude efektivní řešení, tak to budou chtít vyhledávat. Tak. A třetí indikátor by mohl být, že třeba pije víc, než původně chtěl. Já vím, že málo který konzument dodrží svoji předsevzetí, že půjde večer někam a dá si 2 skleničky a skončí třeba u 3 nebo 5, ale to, že pije víc, než si původně chtěl, než si původně naplánoval, tak je takový indikátor. Tak je. Na druhou stranu, když se někdo noří do problému, tak si umí interpretaci těch svých indikátorů sám jako zlehčit, změnit.
1: Poslední otázka. Společensky, vy jste řekl, že jste optimista. Je na tom naše společnost teď špatně, že by se řítila, jak všichni říkají, do záhuby? Nebo v tom grafu, jako demografii, proplouváme tou křivkou, tak jako třeba před 30 a více lety?
2: Hrozně zajímavé téma, ale když se díváte na objektivní ukazatele, jak si stojí celá planeta, Evropa, naše společnost, tak vlastně skoro všechny ukazatele vám řeknou, že jsme se nikdy na planetě líp neměli jako lidi. Akorát se více zásobujeme všemi špatnými informacemi a daleko citlivěji na to reagujeme, takže objektivně by to špatné být nemělo. Ale jsou nějaké trendy, které určitě nezdravé jsou, jakože se společnost a naše společenství strukturuje tak, že rádi za sebe necháme rozhodovat jiné instituce, pravidla, že se zříkáme zodpovědnosti, tak to mi přijde jako nebezpečný trend.
1: A to je nějakou frázi, když tady klientu končí pobyt a odchází zpátky domů?
2: Ty příběhy, to je vlastně to proměna i nás tady v terapii, i našich programů, že ustupujeme od paušálních tvrzení a obecných k respektu tomu, že každý člověk to má jinak a že opravdu se nedá ani žádná fráze na konci říct, která by platila pro všechny. Mějte se dobře, ať se vám daří.
1: Vy se mějte taky dobře, co vám neří v Červeném dvoře. Jiří Dvořáček, ředitel psychiatrické léčebny Červený dvůr. Hezký den a třeba krásný pobyt v parku, kdybyste jeli okolo, vám přeje také Luboš Dvořák. Signál rádio. Signál rádio.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné středeční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Tina Turner, Charles and Eddie a taky Erasure. Prostě je to nejlepší z 80. let a taky 80. léto. Teď už nesmí chybět zprávy a informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 2, Vyšehradská ulice s křižovatkou na Slupy, tady je nehoda dvou osobních vozidel, komunikace s opatrností zůstává průjezdná. Další komplikace vás čeká na Praze 3, Olšanská ulice hlásí nehodu osobního vozidla a cyklisty, tady se nárazově zdržíte, protože je zvýšený pohyb lidí na vozovce, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 11 hodin dopoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Češi mají menší obavy ze zaměstnávání cizinců než Slováci. Plyne z aktuálního průzkumu. Nedůvěra vůči zahraničním pracovníkům na slovenském trhu práce v posledním roce výrazně vzrostla. V Česku si podle sondáže více jak polovina národa myslí, že zaměstnavatelé nebudou zvyšovat mzdy kvůli dostupnosti levnější pracovní síly z řad cizinců, včetně uprchlíků. Na Slovensku tento názor zastávalo až 74% lidí. Česko má za sebou velmi chladné srpnové ráno. Na 197 z 269 meteorologických stanic klesla teplota pod 10 stupňů. Na horách dokonce mrzlo. Nejchladněji bylo v Jelení v Krušných horách, kde naměřili skoro minus 3 stupně. Chladná rána nás čekají ještě do soboty. O víkendu se ale výrazně oteplí a v neděli a v pondělí se mohou objevit i tropické noci. Dnes krátce po 7:45 večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V tomto čase se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne měsíc a začne tak zatmění slunce, které jej zakryje z takřka 90%. Další srovnatelné zatmění bude z Česka pozorovatelné až za více než 100 let. V noci pak ještě vyvrcholí meteorický roj Perseid.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města na svém jednání schválili několik novinek. Jednou z nich je i vznik takzvané digitální karty pěstouna. Ta bude určena pěstounským rodinám. Nová platforma by jim mohla poskytovat různé slevy. Půjde například o levnější vstupné do divadel, zvýhodněné sportovní aktivity, kroužky a nebo různé služby. Dodejme, že například Praha 6 už takovým rodinám nabízí volný vstup na koupaliště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úvodní dny atletického mistrovství Evropy v Birminghamu zůstaly na stadionu pro 23 tisíc diváků, tisíce volných míst. Fanoušci si podle BBC stěžují na vysoké ceny vstupenek. Organizátoři cenu lístků hájí a návštěvnost si pochvalují. Dokonce uvedli, že prodej vstupenek výrazně překonal jejich cíle. Zmínili, že většina lístků byla za 30 liber, což je 850 korun a méně. Páteční, sobotní a nedělní večerní program jsou navíc téměř vyprodané.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na severu území okolo 23. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky vesmíru, mám dobrou zprávu. Dnešní den bude patřit nebeské podívané. Víc prozradím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a UB40 teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Charles a Eddie teď s námi na Signál Rádiu. Celý svět se chystá na mimořádnou nebeskou podívanou. Už dnes bude v našich končinách k vidění částečné zatmění slunce a zároveň bude vychrolit meteorologický roj Perseidy. Na oba astronomické úkazy se chystají například ve Zlínském kraji. Víc dodá Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Letos nabídne Zlínský kraj mimořádnou podívanou. Ve středu 12. srpna se na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí uskuteční hvězdný duel. Návštěvníci uvidí nejvýraznější částečné zatmění slunce od roku 1999 a po setmění také meteorický rej Perseid. Chybět nebude pozorování dalekohledy, doprovodný program ani stavba a vypouštění vlastních raket. Hvězdný duel začíná v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.
0: V Česku a na Slovensku půjde o nejvýraznější zatmění až do roku 2075. Měsíc zakryje až z 86% slunečního kotouče. Úplné zatmění slunce bude pozorovatelné v oblasti Grónska, Islandu a ve Španělsku. U nás bude úplné zatmění k vidění až v roce 2081. Nezapomeňte si během pozorování hlavně tohoto úkazu dostatečně chránit oči a koupit pořádné sluneční brýle.

0: Double, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Jaká je cena tento týden v naší hře Ano nebo ne? O čem byl včerejší díl Miluju Prahu? Nebo jaký rozhovor vám možná unikl v našem vysílání v neděli večer? To vše se dozvíte na našem Facebooku. Prostě být s námi i na sociálních sítích má smysl, budete tak mít vždycky přehled. Tak se mrkněte třeba o opědové pauze a nezapomeňte si k tomu nechat hrát naše skvělé osmdesátky. Hezké dopoledne.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Petra Janů teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Soft Cell, Queen nebo Komunards zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: Dobrý den, tady Jirka. Já bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro moji dceru, která dneska slaví narozeniny, takže jí přejem celá rodina všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.
3: Hezký večer do Signálu, tady Aleš. Já bych prosil zahrát Comanchero pro svoji lásku Romanku, která leží vedle mě a posloucháme spolu toto skvělé rádio.
4: Prosím o zahrání písničky pro Kristýnku, něco od Harpa.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Bee Gees, chvilku před polednem, společnost vám dělá Signál Radio a naše osmdesátkové léto bude pokračovat. Za moment připraveně jsou Duran Duran, Erasure nebo třeba Bonnie M. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D2. První kilometr, tady je nehoda nákladňáku s dodávkou. V místě se můžete nárazově zdržet. Další komplikace vás potom čeká přímo v Praze na Nových Butovicích. Bucharova ulice hlásí dopravní nehodu dodávky a osobního vozidla. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Tak tu dejte nohu z plynu a jděte opatrně.
1: Pravidelné rubriky Signál Radia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
4: Dobrý den, dovolala jsem se správně do rádia. A já jsem se po prvním životě dovolala do rádia. Jsem tam nadšená, jsem úplně spocená.
5: Nazdár, zdravím Signál, tady je Pavel. Jenom bych chtěl říct, že od té doby, co hrajete osmdesátky, tak se moje rádio nejoblíbenější, protože to je moje mládí. Miluju to.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
6: Pěkné středeční poledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníků 82 lidických dětí. Dnes se na tom dohodl ministr kultury Otto Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Památník podle Stehlíka od státu dostane přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím zhruba 5 milionů. Dobírka je pro zákazníky jistota. Za zboží zaplatí až ve chvíli, kdy jim dorazí. Hodí se hlavně při nákupu z neznámého e-shopu, kdy se lidé obávají, že po platbě předem zboží nedostanou. Pro internetové obchody je ale dobírka stále větší zátěží. Nepřevzaté balíky znamenají náklady na dopravu, manipulaci i administrativu a některé e-shopy proto zdražují nebo úplně ruší. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Více k tomu říká německý zpravodaj Jaromír Mrhal.
7: Podle Dietmara Arnolda z neziskové organizace Berlin Unterwelten by ale německé hlavní město přišlo s bořením bunkru o kus své historie. Argumenty, že by se mohl stát kryt poutním místem pro neonacisty, Arnold odmítá. Výstava, kterou by jeho spolek v bunkru chtěl otevřít, by podle něj naopak přispěla ke společenské osvětě.
6: Takzvaný velký bunkr vznikl pod budovou nového říšského kancléřství v centru Berlína v letech 1937 až 1938.
1: Co se děje v regionu?
8: Rada hlavního města posvětila plány na vypsání tendru na projekt rekonstrukce objektů karlínských kasáren. Praha plánuje jejich opravu za 1,9 miliardy korun. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne finance. Po opravě kasárna nabídnou místo pro obchody, kanceláře, studentské koleje anebo uměleckou a kulturní činnost. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
6: Obhájkyně zlata Barbora Sémarová bez problému zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 zítra večer. Sémarová k tomu říká.
9: Bylo se fajn, bylo to trošičku náročnější vždycky ty ranní rozplavby. To bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže zatím klepu, že dobrý.
1: Signál Rádio, počasí.
6: Během dne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na severu území okolo 23. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Tři minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Prázdniny si užívají hlavně děti. Na co ale nejčastěji zapomínají rodiče, prozradím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravená je Kim Wild, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Erasure na Signál Rádiu. Sledování seriálů a filmů na tabletu nebo v televizi, to jsou nejčastější činnosti dětí před spaním během prázdnin. Právě v těchto dvou měsících rodiče často vynechávají přečítání knih nebo vyprávění, což je dle nedávné studie velká chyba. Během výzkumu se porovnávali děti, kterým rodiče čtou pravidelně, s těmi, kterým rodiče nečtou téměř vůbec. Na výsledcích to bylo velmi znát. Děti, kterým bylo přečítáno, měli bohatější slovní zásobu, lépe rozuměli otázkám, s větší jistotou na ně odpovídali a ve větší míře sami kladli otázky. Možná vás v souvislosti s přečítáním dětem napadne, že jde o dlouhé hodiny strávené nad knihou, ale není to pravda. Mnohem důležitější než čas je pravidelnost, i kdyby šlo jenom o několik minut denně. S předčítáním je podle odborníků vhodné začít co nejdříve. Doporučuje se, aby rodiče dětem četli nahlas už od novorozeneckého věku.

0: Opus. A hitovka, která nás pořád hodně baví. V Čechách by mohl vzniknout nový přístav lodí. Otázkou však zůstává, zda tomu tak opravdu bude. Rozuzlení za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Madonna, Lighthouse Family nebo třeba Rod Stewart.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 3 minuty 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. Nový přístav v Hodoníně zřejmě nebude. Spolku Děti země se plán nelíbí. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Plán na výstavbu přístavu až pro 80 rekreačních lodí v Hodoníně se zkomplikoval. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu, protože se jim po změně stavebního zákona měla zabývat právě krajská nadřízená pobočka. Vyhověl tedy protestu spolku Děti země a povolení zrušil. Stavba za odhadovaných 278 milionů korun tak zatím nemá územní rozhodnutí. To vydal stavební úřad v Hodoníně, měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad, plyne z dokumentu, který kraj zpřístupnil na úřední desce. Spolek Děti země rozhodnutí přivítal. S rozšiřováním plavby nesouhlasí. Velkokapacitní přístav v Hodoníně by zbytečně zničil přírodně cenné území nivy řeky Moravy s loukami a lužními lesy, čímž by také došlo ke škodlivému zásahu do biotopů a jedinců téměř 40 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů. Také by zbytečně došlo ke kácení asi 80 stromů a k poškození krajinného rázu vodním bazénem se světelným smogem a ještě ke zvýšení intenzit hluku, uvedl v tiskové zprávě předseda spolku Miroslav Patrik. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Simple Red, chviličku před 13. hodinou, hezké odpoledne pře Signál Radio a to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Připraveni jsou Village People, Sandra nebo The Cure. Teď už zprávy a taky pojďme na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Hloubětíně, Poděbradská ulice před křižovatkou s Průmyslovou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, můžete se zdržet. Šťastnou cestu.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Chcete mít Signál Radio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Radio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Radio, zprávy.
5: V jednu odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako částečné, jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Jejich seznam je možné najít na stránkách astro.cz. Karel Halíř z hvězdárny Rokycany popsal, jak bude astronomický jev vypadat.
6: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% zakrytého povrchu slunce.
5: V noci na zítřek pak bude možné také pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat, zejména od půlnoci do rozbřesku. Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů do okolí. Situaci budeme sledovat. A více než 90 milionů lidí v Evropě dnes pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Vedra se čekají hlavně ve Španělsku, v Itálii a ve Francii.
1: Co se děje v regionu?
7: Na pozorování dnešního zatmění slunce se chystají také ve hvězdárně Žebrák. Pozorování přírodního jevu tu bude probíhat od 16 hodin s odborným komentářem a doprovodným programem. K dispozici budou speciální dalekohledy nejen v kopuli hvězdárny a také ochranné pomůcky. Chystá se i večerní doprovodný program s projekcí filmu o Perseidách. Honza Navrátil, Žebrák.
1: Sport.
5: Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá sportovkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile karaulašky svedou na dvoustovce zítra večer.
1: Signál Radio, počasí.
5: Během odpoledne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zprávy na Signál Radio zase za hodinu, teď to nejlepší z let 80.
1: Signál Radio.
0: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Radio. Nové technologie přibudou na dálnici. Mluvilo se o tom dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na Start Fiction Factory.
8: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Sandra a Signál Rádio. Jedna z našich dálnic se zlepší, řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Silničáři na dálnici D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů nejen v případě nehod, prozradil Jirka Svoboda.
2: Takzvaná komunikační síť dálnice zajistí také rychlé informace ohledně počasí a stavu dálnice a zároveň bude připravená pro budoucí využití také pro vysílání informací přímo autonomním vozidlům. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl k tomu říká.
3: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
2: Silničáři vyměňují středová svodidla a podzem ukládají potřebné technologie. Práce jsou rozdělené na 4 etapy. Dvě z nich už jsou stavebně hotové, na třetí se pracuje. Celkově by práce měly skončit v září nebo na začátku října.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Tým a reklama na ticho. Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na filmovou píseň a rok 1978. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Pet Shop Boys, Eurythmics nebo ABBA. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Představte si, že ve filmu Pomáda je píseň, která v původním muzikálu vůbec není. Vše se stalo na popud Johna Travolty, kterého inspirovala jeho filmová láska Olivia Newton-John. Jednoduše si u tvůrců prosadil, že chce do snímku píseň napsanou přímo pro něj, kterou sám zaspívá. Pamatujete na tu skladbu, která hraje po tom, co Sandy uteče Denimu z auta v autokině? John Travolta a Sandy.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Los Lobos. La Bamba na Signál rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let, třeba Ray Sedfred, taky John Paul Young nebo Roxette. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5, Plzeňská ulice v místě, kde se sjíždí k ulici Vrchlického. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a zdržíte se asi do 5 minut. Další komplikace vás čeká na Pražském okruhu na Černém mostě, sjezd exit 59. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. S opatrností zůstává místo průjezdné. Jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké srpnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosů a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Lidé na koupalištích a festivalech už raději platí bezkontaktně než hotovostí. Preference placení hotovostí se za 2 roky snížila o téměř polovinu a předběhly jak platby kartou, tak i mobilním telefonem. Hotovosti dává přednost 23% Čechů, bezkontaktní platbě kartou, mobilem či jiným zařízením 57% lidí. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý český soused, spolková země Sasko, naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna, přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek.
0: Co se děje v regionu?
2: Do boje s elektrokoly a motorovými vozidly se pouští magistrát hlavního města. Městští radní na svém posledním jednání rozhodli o pořízení dynamometru, který umožní policistům přímo při silniční kontrole změřit skutečný výkon a rychlost některých strojů. Vedle toho Praha pořídí také mobilní hlukoměr pro kontroly nadměrně hlučných aut a motocyklů s upravenými výfuky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí ze Švýcarska. Zvítězily také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak Kylie Neuschafrová s Martinou Meixnerovou prohrály.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno, na horách na severu a severovýchodě polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zprávy na Signál Rádio zase za hodinu, teď to nejlepší z let 80.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do hvězdáren a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Alan Parsons Project, teď s námi na Signál Rádiu. 12. srpna se hrál důležitou roli v hudební minulosti Lionel Richie hned dvakrát. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Výlet do ní zahájíme rokem 1978. Tehdy se po letech na cestách a značných hitparádových úspěších američtí Commodores konečně dočkali svého prvního domovského čísla 1 na Billboard Hot 100. Baladu Three Times a Lady složil tehdy ještě člen skupiny Lionel Richie a před časem jí krásně zapěl v pražské O2 aréně. You once, twice.

A Lionel Richie znovu, tentokrát solově. 12. srpna před 42 lety předvádí naživo pecku All Night Long se speciálním textem napsaným pro závěrečný ceremoniál letních olympijských her v Los Angeles. Ty příští se mimochodem odehrají právě tam, už za necelé 3 roky v červenci 2028.

Krám zavíráme 12. den měsíce srpna roku 1991. To kapela Metallica vydala pátou, bezejmenou desku označovanou fanoušky jako černé album. Debutovalo rovnou na vrcholu zámořského žebříčku a obsahuje i tuhle ikonickou skladbu.

0: Velká filmová klasika, takhle hraje Signál Rádio. Zatmění slunce a ještě jednou zatmění slunce. Celý svět ho bude dnes pozorovat a výjimkou nebude ani Praha. Podrobnosti přidám za moment, do té doby budeme hrát to nejlepší z 80. let. Elton John, Mike Oldfield nebo třeba Bobby McFerrin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na dnešní zatmění slunce se chystají také pražské hvězdárny. Jak přesně, to zjišťoval Honza Navrátil.
1: Hezký den, speciální program si na dnešní podvečer připravili například na hvězdárně na Petříně nebo v Ďáblicích. První jmenovaná bude mimořádně otevřená i po 19. hodině a druhá pak pořádá speciální akci od 18 hodin až do dnešní půlnoci. Zatmění bude dobře vidět z vyvýšených míst s výhledem na západní obzor. V Praze jde třeba o vrch Vítkov, Vyšehrad nebo o Bílou horu. Úkaz bude možné na nebi v hlavním městě pozorovat od 19 hodin a 19 minut, kdy se měsíc začne nasouvat před slunce. Nejvíce zastíněné bude ve 20 hodin a 11 minut. V tu chvíli měsíc zakryje přes 86% slunce. Jev bude pozorovatelný do 20 hodin a 27 minut, kdy slunce zapadne. Ale pozor, odborníci upozorňují, že při pozorování zatmění je nutné chránit si oči. Obyčejné sluneční brýle ani lidové metody, jako třeba sazemi, začerněné sklo nebo kotouč z diskety, zrak určitě neochrání. Filtry musí být opatřené také dalekohledy nebo fotoaparáty, jinak hrozí poškození nejen přístrojů, ale také především našeho zraku. Tak hodně štěstí při pozorování přeje Honza Navrátil.

0: 3 minuty zbývají do 15. hodiny. Doufám, že vám odpoledne utíká. Za moment naše 80. léto bude pokračovat. Adiemus, Rick Astley nebo třeba Queeni. Teď už zprávy a také info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozorujte v pražské Troji bubenečský tunel ve směru právě na Troju. Tady je porucha nákladního vozidla a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signál Rádiu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Hasiči zasahují u požáru lesa v Břeclavi, kde výbuch továrny na munici, kdy se rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici je odstraňují dosud. Požár mají hasiče pod kontrolou. ČTK o zásahu informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že žádná munice hlášena nebyla. Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty. Kvůli nepřesnostem v zákoně a zahraničním hříšníkům je ale jejich vymáhání leckdy prakticky nemožné. Prudký déšť nadále bičuje čínské hlavní město Peking. Úřady v metropoli nechaly uzavřít turistické památky i kempy. Pozastavili autobusovou dopravu i stavební práce a evakuují obyvatele z nejohroženějších oblastí. Národní meteorologické centrum dnes obnovilo druhý nejvyšší stupeň varování před přívalovými dešti a předpovědělo silné srážky na rozsáhlém území země až do čtvrtečního rána.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města posvětila plány na vypsání tendru na projekt rekonstrukce objektů karlínských kasáren. Praha plánuje jejich opravu za 1,9 miliardy korun. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne finance. Po opravě kasárna nabídnou místo pro obchody, kanceláře, studentské koleje anebo uměleckou a kulturní činnost. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrtkařka Barbora Malíková neprošla do semifinále mistrovství Evropy v Birminghamu. Časem 52:43 obsadila v rozbězích 15. místo. Účast ve čtvrtečním semifinále si zajistilo 13 závodnic. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel byla nasazena rovnou do semifinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude jasná a nejvyšší teploty očekáváme mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Simple Minds. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jedna z nejlepších osmdesátek a Signál Rádio. Minulý týden Diana Ross sdílela na svém Facebooku video z jejího jediného českého koncertu. V příspěvku fanouškům poděkovala a prozradila, že by se k nám ráda vrátila. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: Nena sdílala na Instagramu fotky ze slavného fotbalového stadionu Schalke. Nedorazila za sportem, ale na osmdesátkový festival. Vyfotila se třeba s Kim Wilde, ale na stejném pódiu vystoupili taky Alphaville, Starship nebo Camouflage. Už dříve se spekulovalo, že Mariah Carey by se měla vrátit po 8 letech na starý kontinent. Teď jedna celosvětová pořadatelská agentura sdílela fotky koncertních hal oblečených do vánočního hávu a slibuje velké oznámení. Komentující v tom vidí spojitost a vyhlížejí termíny evropského turné autorky jednoho z nejikoničtějších vánočních songů všech dob. Sítěmi proletěla taky zpráva o chystané druhé části memoárů zpěvačky Cher. Představení knihy, která měla původně vyjít už na podzim loňského roku, se po třetí odkládá. Ani letošní termín neklapne a fanoušci tak musí čekat až do roku 2027. A ABBA na sítích slaví 50 let od vydání megahitu Dancing Queen. Tento týden taky probíhají oficiální party k tomuto jubileu. Nejen ve Švédsku, ale taky v Austrálii, Mexiku nebo polské Varšavě. Zatím není jasné, jestli se na některé z akcí kapela taky objeví. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Fajnák Cannibals a velká klasika z osmdesátek. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak se v našem hlavním městě stavěl Nuselský most. Na vše kolem téhle stavby zavzpomínal i David Černý včera v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste tenhle díl v našem vysílání z nějakého důvodu nestihli, i tak ho můžete slyšet. Stačí zajít do archivu na našem webu signalradio.cz a můžete si poslechnout třeba po cestě z práce.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Na, na,

0: Skupina Aha. Za 5 minut, 3:15. Čas je důležitý, protože je to chvíle, kdy dorazila Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsi pravák nebo levák?
1: Hele, jsem pravák.
0: Pravák? Tak to se tě netýká. Každopádně zítra, 13. srpna, aha, je den leváku.
1: No vidíš, a ty seš levák nebo pravák?
0: Ne, já jsem taky pravák.
1: Taky patříš k většině. Taky...
0: No takhle, počkej. Ono vlastně, když se nad tím zamyslím, možná by se nás to mohlo týkat obou.
1: Jo.
0: Protože tam není specifikovaný, jestli jde skutečně o paži, aha, nebo povahovou vlastnost.
1: No tak to dovol, jako. Co ti chceš říct?
0: Vůbec nic, říkal jsem nás obou, nebo někoho jiného, koho třeba známe, jo. Ale tam to není specifikovaný, takže i takhle... Tahle sorta lidí, aha, by si mohla udělat svou soukromou oslavu taky.
1: Samozřejmě, ale takový lidi vůbec nejsou přece.
0: Jo, takhle. No to nevím. Já jich pár znám, tak doufám, že mě pozvou na mejdan. Terka s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně. A zítra se sejdeme tady na Signál Rádiu v 11. Ahoj.

0: Dvě minuty před čtvrtou se na Signal Radio loučíme s kapelou One More Time. S odbytím celé přivítáme osmdesátky od Samanthy Fox, Annie Lennox nebo Phila Collinse. Ale pro teď doprava a zprávy Blanky Holoubkové.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášená nehoda je momentálně v ulici Dobříšská na Praze 5, kde se ve směru na Barrandovský most srazilo osobní auto a kde je neprojezdný levý jízdní pruh. A pak je tu ještě hromadná nehoda 5 osobních aut na jižní spojce na úrovni ulic Michelská a Vídeňská, a to opět ve směru na Barrandovský most. A zde je neprojezdný odbočovací pruh, a to pravděpodobně až do 6. hodiny večerní. Tak s tím počítejte a buďte na sebe opatrní a mějte šťastné cesty. Oh.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, vítám vás u dalších zpráv na Signálu. Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dnes se na tom dohodl ministr kultury Otto Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Památník podle Stehlíka od státu dostane přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím přes 5 milionů. Téměř dva dny po silném pondělním zemětřesení, které zabilo na 200 lidí, se v Kolumbii podařilo z trosek jednoho z domů vyprostit živou ženu. Pátrání po dalších přeživších na západě jihoamerické země pokračuje. Britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81-letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Zpěvák s chraplavým hlasem a rozcuchanými blond vlasy zkrátil turné po Spojených státech a Mexiku, které mělo trvat až do září.
0: Co se děje v regionu?
2: Konec prázdnin bude ve Žlutých Lázních v Podolí patřit profesionální beach volejbalové podívané. Od soboty 29. do neděle 30. srpna tu bude probíhat profesionální turnaj v kategorii mužů a žen 40 a 50+. O oficiální titul mistr republiky se utká celkem 40 dvojic. Součástí programu bude také sbírka na vznikající vilu Aneška. Ta propojí rodiny s dětmi, seniory a celou komunitu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Velmi těžký úkol čeká ve čtvrteční odvětě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše, za nějž hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas má výkop v 19 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude převážně jasno a nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 21. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodové středeční odpoledne ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Nám odbyla 16. hodina, spolu s ní tu na vás už čeká Samantha Fox s hitem Touch Me, ale také výlet do Libereckého kraje. Jakou návštěvnost má letos například horské středisko Harachov, si řekneme už za chvíli. Nyní ale slibovaná hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vezete se na letních vlnách Signál Rádia a stejně jako na mnoha místech, i v Libereckém kraji návštěvnost památek výrazně ovlivňuje počasí. Zatímco některá místa mají slabší sezónu, krkonošské středisko Harachov naopak zažilo velmi silný začátek léta. Více vám poví mluvčí tamní radnice Hana Veselá.
1: První polovina prázdnin byla v Harachově rušná. Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijeli hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 denní, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce. Kolo je teď o prázdninách nutné si dopředu rezervovat.
0: Kromě horského střediska v Harachově si v Libereckém kraji zatím úspěšně hodnotí i návštěvnosti na zámku v Zákupech na Českolipsku nebo Libereckém zábavní a vědeckém centru Equalandia, které dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v tomto kraji.

0: půl páté ladíte Signál Rádio a jelikož je středa, tak 80 je o to více třeba a proto se už dnes večer můžete těšit na signály světových hitparád Martina Hovorky, které vám zaručeně zpříjemní konec dne. Dneska se skrze ně dostanete do Velké Británie do roku 1987 a jako vždy se budete moci těšit na 10 největších hitů té doby. K tomu ale zazní i duet, který měl údajně Michael Jackson zpívat s Whitney Houston, nebo dva letní československé hity právě z roku 87. Tak už dnes ve 21 hodin u nás na Signál Rádiu se na vás moc těší Martin Hovorka.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

České osmdesátky jsme si na Signál rádio připomněli s Petrem Kotwaldem. Dostali jsme se do 5 minut před 4:45, což znamená, že už za několik minut nás budou čekat další zprávy Blanky Holoubkové, které si určitě nenechte ujít. Ale do té doby si užijte hudbu v podání Bangles, Supertramp nebo Dire Straits.

0: Hodinkové ručičky ukazují 4 minuty do 5 hodiny. Vy jste stále se Signál Rádiem, kde se v rychlosti podíváme na dopravu a po ní si pak poslechneme čerstvé aktuality Blanky Holoubkové. Pak už 80ky od Camouflage nebo Aby.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Při 5 hodině zamíříme na D1 ve směru na Ostravu. Tady se srazila 2 osobní auta. Je to tedy neprojezdný levý jízdní pruh a tvoří se kolona, a to přesně na 205. kilometru. Počítejte tady se zpožděním a mějte poklidné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signál Rádiu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Ministerstvo zdravotnictví. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnicích se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynu. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnicích omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech. Kalifornská střední škola, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 90210, má potíže. Jednak jí ubývá studentů a jednak se potýká s růstem nákladů. Před pandemií nemoci COVID-19 ji navštěvovalo skoro 3000 studentů. V současné době jich je zhruba o tisícovku méně.
0: Co se děje v regionu?
2: S blížícím se začátkem nového školního roku začínají studenti řešit, kde budou bydlet. Kapacita kolejí tradičně v hlavním městě nestačí. V Praze tak na jedno lůžko připadá 2,9 desetin studenta. Mnozí problém s ubytováním řeší nájmem bytů. Zatímco kolejné nezdražovalo, tak cena podnájmů v Praze stabilně roste. Ještě hůře je na tom Olomouc. Tady na jedno kolejní místo připadá 3,5 studenta. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po dubnovém nečekaném konci kariéry se čtvrtá žena uplynulého ročníku světového poháru ve skocích na lyžích, Líza Édrová, odchod rozmyslela. V den 25. narozenin Rakušanka vzkázala, že znovu našla radost i motivaci a bude dál závodit. V příští zimě mají skokanky nejen světový pohár, ale i mistrovství světa.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude jasná a nejvyšší teploty očekáváme mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Máme tu 17. hodinu, krásné odpoledne. Vy ho trávíte s 80kami Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. 12. srpna 2026, to je datum, na které možná mnozí čekáte několik dní. Budeme mít totiž jak zatmění slunce, tak roj Perseidu. Ale půjdeme postupně a nejdřív se budeme věnovat tomu zatmění a řekneme si, jak na něj správně koukat, protože obyčejné brýle vám stačit nebudou. Tak to už za chvilku, ale přednost má samozřejmě hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádio nám hrál hit Lady in Red, což je název, kterým za pár hodin budeme moci pojmenovat i oblohu, která se dost pravděpodobně zbarví do červena díky zatmění slunce. Očekávaný začátek je při západu slunce kolem 19 hodin 18 minut, ale maximální zatmění až kolem 20 hodin 11 minut až 13 minut podle toho, kde v Česku se budete nacházet. Ať už ale zatmění bude v jakémkoliv stádiu, nikdy byste se na něj neměli koukat pouhýma očima, ale ani například skrze sluneční brýle. Nejlepší je využít přímo certifikované brýle pro pozorování slunce nebo dalekohled vybavený bezpečným slunečním filtrem na objektivu. Velmi dobře také poslouží svářečské brýle nebo maska s minimálně 13-stupňovým filtrem, ale pokud ani jedno z toho nemáte, mám pro vás tip na alespoň trochu bezpečnější variantu, a to osvícený a vyvolaný negativ z foťáku. Jestli nějaký totiž máte, tak právě skrze něj koukat na zatmění můžete. Sice je bezpečnost nižší, ale určitě stále lepší než nic. A když si ho například nalepíte na sluneční brýle pomocí izolepy, tak se na zatmění budete moci koukat pohodlněji, než kdybyste drželi pouze samotný film. Takže pokud nemáte jinou variantu, právě tuhle můžete zkusit, ještě máte trošku času, no máte 2 hodinky na to si tyhle ty brýle vyrobit a já vám přeju krásnou podívanou.

0: Elánem jsme se na Signal Rádiu přesunuli skoro do půl šesté. V následujících minutách tu uslyšíte hity od Bad Boys Blue do Connells nebo Heart a pak si budete moci užít i hit přímo z našeho magnetáku. Tak se na to počkejte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signal Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Osmdesátkové léto je na Signál rádiu v plném proudu a my si ho teď zpříjemníme ještě více, a to kazetou, kterou vložíme do magneťáku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Hit dnešního Magiče je úplně prvním singlem zpěvačky CC Catch a tím je I Can Lose My Heart Tonight. Kdo by řekl, že jeden hit dokáže někoho udělat slavným takřka přes noc? A právě to se povedlo tomuto hitu roku 1985, když se ze CC Catch stala jedna z největších hvězd Eurodiska vůbec. Velkou zásluhu na tom ale měl producent Dieter Bohlen, kterého nejspíš znáte z kapely Modern Talking, který si zpěvačky všiml a nabídl jí spolupráci. A jak můžeme vidět a hlavně tedy slyšet, tak se to vyplatilo. Takže CC Catch a I Can Lose My Heart Tonight právě teď pro vás.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na Signál Rádio zakončujeme 17. hodinou ve velkém stylu s Freddiem Mercuryem. 18. hodinu otevře Kylie Minogue, Michael Bolton a Depeche Mode. Ale teď pojďme ještě nakouknout na silnice a předat slovo Blance Holoubkové.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme do ulice Nová Povltavská na Praze 7, kde počítejte s nehodou v levém jízdním pruhu ve směru z centra. A velký pozor si dejte i na Praze 5 v ulici Radlická, kde se bohužel stala nehoda osobního auta s motocyklem, která je se zraněním. Takže tady projíždějte opravdu opatrně a mějte poklidné cesty pro dnešní podvečer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, vítám vás u dalších zpráv na Signálu. Dnes večer bude z našeho území pozorovatelné částečné zatmění slunce. Podle astronomů nejvýraznější za desítky let. Zatmění začne po 19. hodině a potrvá přibližně hodinu nebo i víc až do západu slunce. U nás bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče. Do roku 2075 půjde o nejvýraznější částečné zatmění. Po dnešním západu slunce ale podívaná na obloze nekončí. Čeká nás noc plná meteorů, takzvaných padajících hvězd. Do západní a jižní Evropy dnes přišla další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, v Itálii a ve Španělsku, pociťují teploty převyšující 35 stupňů Celsia. Tedy přibližně polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka pak žije v oblastech, kde teplota překročila 30 stupňů Celsia. Americký prezident Donald Trump v úterý potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli íránské hrozbě změnil letadlo. Píše o tom dnes agentura AP, podle níž Trump zlehčoval mimořádnost situace i riziko, kterému byli vystaveni představitelé Bílého domu, členové ochranky a podpůrného personálu a novináři, které v letadle zanechal.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města na svém jednání schválili několik novinek. Jednou z nich je i vznik takzvané digitální karty pěstouna. Ta bude určena pěstouckým rodinám. Nová platforma by jim mohla poskytovat různé slevy. Půjde například o levnější vstupné do divadel, zvýhodněné sportovní aktivity, kroužky a nebo různé služby. Dodejme, že například Praha 6 už takovým rodinám nabízí volný vstup na koupaliště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen odstoupil z 10 boje na mistrovství Evropy kvůli svalovému zranění. 20-letý český atlet absolvoval v dálkařském sektoru jen jeden plnohodnotný pokus, pak pokulhával. Do vrhu koulí už nenastoupil.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude převážně jasno a nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 21. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezký podvečer všem, odbyla nám 6. hodina, kterou se společně užijeme s našimi osmdesátkami. Jako první se toho ujme Kylie Minogue, ale mikrofon si pak převezme i kolega Jirka Svoboda, který vás provede minulostí za různými 12. srpny. Takže pokud vás zajímá, co se stalo právě v tento den, ale třeba 100 let zpátky, buďte s námi i nadále. Pro teď vám ale pěkný poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: byly Depeche Mode a hit Strange Love, ale teď už kolega Jirka Svoboda a dnešní výročí.
1: Jste se Signál rádiem a kalendář nám ukazuje datum 12. srpna. To byl v roce 1851 den, kdy byl vydán patent na secí stroj. Náš stroj času už roztáčí svá kolečka a díky tomu se vrátíme do minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2002 na Prahu valila 500letá voda. V noci z 12. na 13. srpna byly evakuováni obyvatele Karlína. Povodeň po 24 letech a dvou dnech zastavila na dlouhé měsíce provoz na trase metra A. V roce 2000 se v Barentsově moři potopila ruská jaderná ponorka Kursk. Nikdo ze 118 členů posádky nehodu nepřežil. V roce 1978 byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra, který vedl z náměstí Míru do Davic. V roce 1879 byla provedena první doložená úspěšná transfuze krve v českých zemích. Pacientce byla dožil vpravena beránčí krev. A v tento den byla v roce 1865 poprvé při chirurgickém zákroku použita dezinfekce.

0: Dopřáváte si to nejlepší ze Signal Rádia, kde pro vás pro další minuty připravujeme hity od Tight Fit, 10,000 Maniac nebo Culture Club. Tak se na ně počkejte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To byly Culture Club, vy posloucháte Signal Radio, kde pro vás má kolega Luboš Dvořák postřehy od našich sousedů.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka. Třeba jako Bachledova dolina ve východních Tatrách. Kabinková lanovka vás zaveze až k vrcholu do stezky korunami stromů, jak známe z Lipna nebo Jánských lázních. Vrcholský areál je architektonickým úkazem betonové lobby, kloubící podzemní prostory restaurace s proskleným stropem, bufetem a terasami. Prostě panoramata. A dolů se dostanete i na tříkolkách nebo koloběžkách či vlastním kole. A tady jsem pochopil, co znamená multikulty. To, že ve frontě na jízdenky stojí v klidu vedle sebe zahalené arabské ženy s ortodoxními židy, s jarmulkami a pejzy až po ramena. Tak v čem je ve světě problém, když to v Tatrách jde? Světu mír přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, co ladí Signál Rádio. Máme tu 7. hodinu. Obloha už se připravuje na dlouho očekávanou podívanou, kterou nám poskytne až skoro do 8:30. Ale dneska zatměním slunce nekončíme, protože v noci budeme moci naopak pozorovat roj Perseid a proto si i o nich za chvíli něco řekneme. Nejdřív ale Pet Shop Boys, No Doubt a Ultravox. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

19 hodin 10 minut, čas, kdy posloucháte Signál Rádio, a to nejlepší z 80. Ale taky čas, kdy se na obloze začíná tvořit úkaz, který bude možné vidět až zase za několik desítek let. Pokud se na zatmění slunce chystáte, tak určitě nezapomeňte, že se není dobré koukat pouhýma očima ani se slunečními brýlemi, ale se speciálními pomůckami. Moc si podívanou užijte, ale já se teď poposunu o pár hodin dopředu, protože to bude na obloze naopak Roy Perseid. A zatímco zatmění si užijeme jenom pár minut, napadající hvězdy si dnes můžete počkat klidně až do rána. Právě dnešní noc je totiž pro Perseidy jedna z nejlepších za poslední roky. Měsíc bude totiž vnovu, takže jeho světlo nebude rušit ani ty slabší meteory. A pokud dokonce vyrazíte někam mimo město, můžete jich za hodinu zahlédnout klidně desítky až stovky. Nejlepší podmínky budou od půlnoci do časných ranních hodin, než zase začne vycházet sluníčko, ale nejlepší viditelnost by prý měla být kolem 3. hodiny raní. Tak si oba dva jevy moc užijte, bude to dlouhá noc. A hlavně si nezapomeňte něco upadajících hvězd přát.

0: Předeční večer nám zpříjemnili Soul Sister, už za chvíli zazní i Eric Carmen, Paul Young nebo Kim Wilde. Ale hlavní pak budou signály pro radost. Není nad to si nechat zahrát přesně podle vašeho gusta. Takže jestli je nějaký song, který vám dneska v éteru chyběl, až uslyšíte výzvu na signály pro radost, zavolejte nám na studio na číslo 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Éterem Signál Rádia se nesl hlas Kim Wilde a jaký hlas bude ten další, řekne posluchačírka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, já tě zdravím.
2: Ahoj Teresko, já tě taky moc zdravím do Signálu, čau.
0: Ahoj, ahoj, co ti dneska zahrajeme?
2: Já bych tě hrozně rád poprosil Corina a písničku Hand in Hand. Já už jsem tuhle tu písničku hrozně dlouho neslyšel a normálně jsem si ji prostě dneska v práci pobrukoval. Tak mě hrozně udělala radost, že jsi mě říkala, že tu písničku u vás máte.
0: Máme ji tady.
2: To je prostě olympijská písnička, tak jsem za to hrozně moc rád. No a Teresko, prosím tě, my jsme se spolu teďka ještě bavili a tak zatím bohužel sluníčko zatím nepozoruju, protože tady akorát zatím zapadá za stromy, nikde není nic bohužel vidět. A jak jsem říkal, tak zítra se aspoň podívám na sociální sítě, protože tam toho určitě bude plno a plno.
0: To bude určitě plný.
2: O nic nepřijde, my kdo prostě bohužel zrovna nemůžeme koukat. Ale jinak písničku samozřejmě věnuju všem pozorovatelům a ti pro tu krásnou show užívají. Pak vlastně o ty půlnoci budou ty Perseidy. To už budu mi teda taky půlnoci, protože ve 4 ráno stávám do práce, takže to takším svým nebudu.
0: Tak to možná ještě ale nějaký ty hvězdy uvidíš, tak ti budou svítit
2: třeba,
0: na cestu.
2: Hvězdy spolu zrovna komunikou, takže je to dobrý.
0: No a tak jo.
2: A zkrátka si žijeme krásně. To děti mají ještě prázdniny, tak já přeju plný dny plného sluníčka a zkrátka užívejme ještě léto, které máme před sebou.
0: Krásně si to řekl, tak krásné zatmění slunce, Perseidy, léto, všechno a já posílám Hand in Hand. Tak hezký večer, ahoj.
2: Děkuju, Teresko, krásný večer, ahoj.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hezký večer ze Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Terka Veselá, ale už brzy se ke mně přidá i kolega Lukáš Bláha, který se pro vás připravil signály hudební minulosti z 12. srpna. V těch bude řeč o Lionel Richiem a Metallice, tak s námi buďte u toho a pro teď si užijte hity od Spani, Umberta Tociho a Bananarami.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla Bananarama a hit Help. Už za chviličku zazní Belinda Carlisle, ale ještě předtím si slovo převezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Výlet do ní zahájíme rokem 1978. Tehdy se po letech na cestách a značných hitparádových úspěších američtí Commodores konečně dočkali svého prvního domovského čísla 1 na Billboard Hot 100. Baladu Three Times a Lady složil tehdy ještě člen skupiny Lionel Richie a před časem jí krásně zapěl v pražské

Lionel Richie znovu, tentokrát solově. 12. srpna před 42 lety předvádí naživo pecku All Night Long se speciálním textem napsaným pro závěrečný ceremoniál letních olympijských her v Los Angeles. Ty příští se mimochodem odehrají právě tam, už za necelé 3 roky v červenci 2028.

Krám zavíráme 12. den měsíce srpna roku 1991. To kapela Metallica vydala pátou, bezejmenou desku označovanou fanoušky jako černé album. Debutovalo rovnou na vrcholu zámořského žebříčku a obsahuje i tuhle ikonickou skladbu.

0: na Signal Rádiu, to, že je těmi nejlepšími osmdesátkami. Ale tento týden i další skvělou soutěží, které se můžete zúčastnit každé ráno ve vysílání Jirky Svobody. Výhrou je tentokrát knížka Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým letním čtením a k ní dostanete i náš rádiový hrníček. Tak pokud byste si chtěli odpočinout u knížky a kávy, už zítra ráno poslouchejte a zapojte se do kvízové hry Ano nebo ne. Jedině tak budete mít na výhru šanci, tak hodně štěstí a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pohoda a lambáda, taková je momentální atmosféra na Signál Rádiu a ponese se tak i skrze hitparádu, kterou si už za chvíli můžete užít s Martinem Hovorkou, který se po deváté ujímá mikrofonu. Loučí se s vámi Terka Veselá, já vám přeju pěkný večer plný zatmění slunce a noc plnou Perseidu a slyšíme se zase zítra. Tak ahoj a teď už to přebírají Bee Gees.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, milí posluchači. To, že se v tento okamžik slyšíme, to znamená, že posloucháte Signál Radio, kde hrajeme ty nejlepší osmdesátky. A teď nás čeká jeden hitparádový žebříček právě z 80. let. Čeká nás, jak já rád říkám a používám, retroparáda. A my zabrousíme. Teď by to chtělo odhalit ten rok, tak pojďme začít hádankou. Je to rok, ve kterém se objevil Bart Simpson, ale berlínská zeď ještě stála. Co, víte, nevíte, tak dobře. Vyšlo album Bad od Michaela Jacksona, U2 vydali desku Joshua Tree a do kin přišel film Dirty Dancing, hříšný tanec. Takže v roce 1987 už Baby neseděla v koutě a to je ten náš dnešní rok.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Jaká muzika se hrála? Co za písničky bodovalo před 39 lety? V srpnu roku 1987. Na to vám mile rád odpovím v této hodině. Stačí poslouchat Signál Radio a každou z těch písniček si vychutnat hezky pěkně zvlášť. Britský singlový žebříček, srpen 87 a tehdy na 10. místě Wax, Bridge to Your Heart. A já jsem Martin Hovorka, přeju vám parádní poslech.

V roce 1987 se z ničeho nic vyloupla kapela Wax. Ovšem pozor, nejednalo se o úplně nové hudebníky, nicméně jednalo se o dva ostřílené skladatele, kteří na kontě měli už hity v 60. letech. Třeba dokonce jedním z nich byl i autor hitu pro skupinu The Hollies v 60. No a pak najednou si řekli pánové, že by bylo fajn mít kapelu, tak v 87. založili Wax a měli i písničku Bridge to Your Heart. Dokonce na 2 týdny se z této písně stalo britské číslo 1. Dvakrát za sebou to vyhrálo britskou hitparádu, tady ta písnička. Já až s podivem, že se na ní dost zapomnělo. Jako ve všech těch různých výběrech a hitparádách z 80. let tato písnička moc nevyčnívá. Prostě taková jednohubka to byla. Takový one hit wonder. Nicméně milé připomenutí roku 1987. My jsme dnes v britském singlovém žebříčku z tohoto roku a hrajeme si tu muziku, jaká bodovala na týden přesně v srpnu 87. A dostáváme se na 9. místo, kde bodovala tehdy emotivní rocková balada, která o prázdninách 87 ovládla nejenom americký žebříček Billboard Hot 100, ale bodovala i ve Velké Británii. Tady je skupina Heart.

Na Signál rádiu skupina Heart, což je jedna z mála rockových kapel, které vedly ženy. A je to skupina, která dokázala mít velké hity ve třech různých dekádách. Už začali v 70. letech, pak měli mračno hitů v 80. dokonce včetně této Alone. A pak přišly písničky v 90. letech. Jak říkám, tři dekády plné hitů, kapela Heart. Jinak byly to ségry, ty holky z této kapely. Ann Wilson a Nancy Wilson a patří rozhodně mezi průkopníky takzvaného hard rocku, kterého vedly ženy. Přes 35 milionů desek po celém světě prodali ve své nejúspěšnější éře. Tak, nás teďka čeká další skupina, kterou tvoří především ženy, a je to skupina Bananarama. Ovšem, na rozdíl od té skupiny Heart, kde figurovaly ségry, tak tohle to jsou kámošky. Bananarama to jsou kámošky, žádný ségry, ani holky, co by do kapely přišly přes konkurs. To jsou vyloženě kámošky, co se znali ze studií a řekli si, že by bylo fajn mít kapelu, zpívat a bavit lidi. Těch hitů Bananarama měla v 80. letech víc než dost. Toto je jeden z nich, I Heard the Rumor, a myslím si, že tohleto je přesně ten letní hit 87. roku, který teďka chcete slyšet. Hezký srpnový večer vám přeju.

0: Dívčí skupina Bananarama. Říká se, že to je nejúspěšnější britská dívčí skupina všech dob. A písnička I Heard a Rumor, mimochodem osmá nejúspěšnější skladba ve Velké Británii v srpnu roku 1987. A je zajímavý, jak se dostali ke zpívání. Jedna z těch holek se velice dobře znala se zpívákem skupiny Sex Pistols, což jsou jako velcí rockeři. Tím, že se znali, tak kapela Sex Pistols je požádala holky tady z Bananarami, aby jim naspívali nějaký doprovodný vokály. Prostě drsní rockeři ze Sex Pistols toho využili, že se znali tady s mladýma holkama. Ti byli nadšení, že mohou zpívat, tak tam tak někde jako zezadu pobrukovali, jo. A všimli si toho lidé ze showbiznisu a dali jim šanci. No a holky z Bananarama ji využili maximálně, protože vydávali a dělali jeden úspěšný hit za druhým a takhle to bylo celou druhou polovinu 80. let. Takže za námi Bananarama, holky, co chtěli jenom zkusit zpívat, dokonce oni se drželi takové zajímavé filozofie. Nemusíš být virtuos, hlavně, že máš nápad a energii. To bylo jejich motto a myslím si, že ho naplnili na 1000%.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: My se posuneme zase krape dál v našem dnešním žebříčku a jak se mi slyšíte, čeká nás další hudební pohodinda. Tohle je jeden z nejúspěšnějších duetů 80. let. Vznikl v létě roku 1987, když se Pet Shop Boys setkali s Dusty Springfield. Tak tahle úžasná zpěvačka s ještě úžasnějším hlasem doplnila jejich píseň What Have I Done to Deserve This. Sedmá nejúspěšnější skladba před 39 lety. Teď na Signál Rádiu.

0: Je skvělý, když má člověk sny, takže si je plní. Pet Shop Boys byli totiž velkými fanoušky zpěvačky Dusty Springfield a sami oslovili ke spolupráci. V té době už její kariéra nebyla na vrcholu a ten duet, který pro ní připravili, tak jí pomohl vrátit se do světového povědomí. Zkrátka, Neil Tennant psal tu píseň, kterou teďka slyšíte, s jasnou představou, že refrén bude zpívat právě Dusty Springfield. Ona nabídku naštěstí přijala a to znamenalo, že si znovu nastartovala svoji kariéru. Díky kapele Pet Shop Boys. A pečáci, ti si splnili zkrátka svůj jeden velký sen, že budou zpívat právě z Dusty Springfield. Nás teď, milí posluchači, čeká další úžasná zpěvačka 80. ale nejenom 80. ale i 90. 0. let. Ona zpívá dodnes, protože před pár týdny vydala novou desku. A evidentně dle toho, co píše kritika a co říkají samotní fanoušci, tak se vrátila zpátky ke svým kořenům, tedy k taneční muzice. Madonna, Who's That Girl? A my zapomínáme na to, jak to této dámě zpívalo před 39 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo

0: písnička Who's That Girl výrazně zastínila samotný film. Protože jestli se něco fanouškům líbilo, tak to byla právě ta písnička Who's That Girl. Tak a protože je léto v plném proudu, tak na Signál Rádiu si dáme teďka jednu letní pecku. I ta bodovala v létě 87 v hitparádě a byla to písnička La Bamba. Hlavní hit léta roku 87, který ovládl hitparády jak ve Spojených státech, tak také v Evropě.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Signa Radio, toto je píseň z roku 1987, ovšem v tu dobu to nebyla nová píseň, jedná se o lidovou mexickou melodii starou stovky let, ovšem Los Lobos ji nahráli pro film a tehdy se tato verze stala světovou jedničkou. Vlastně zabodovalo to 30 let po původním rock'n'rollovém hitu, takže asi nejvýraznější letní hit roku 1987, to byly Los Lobos, La Bamba. Já jsem tady teďka vzpomínal, jestli existuje nějaká československá letní písnička z roku 1987. A taková jako konkrétní, že by se zpívalo o koupání, o bazénu, o opalování, tady nebyla. Ale přesto vznikly chytlavé melodie, které měly premiéru v létě 1987. A já jsem si říkal, že bych vám je teď mohl tady na Signál Rádiu pustit. Takže začneme nejprve na Slovensku, protože nás čeká písnička, která se objevila ve slovenské televizní parádě Triangel a kterou zpívala tehdy mladá zpěvačka Darinka Rolincová. Pojďme si připomenout slavný letní hit z roku 1987 Ak náhodou.

Dnes Dara Rollins, v roce 1987 to byla Darinka Rollinsová, jedna z největších hvězd československé popové scény. Tehdy jí bylo 14 let a měla za sebou už několik let kariéry. Postupně se z dětské zpěvačky měnila v dospívající interpretku, což bylo hodně sledované v tu dobu. Už dávno za sebou měla Zvonky štěstí, ty zpívala, když jí bylo 12 a svoji kariéru začala už v 7 letech. Tak to jenom pár slov o Darince Rollinsové, která měla v létě 87 tady tu letní písničku a k náhodou, tak já jsem sliboval, že dáme jak slovenskou, tak českou letní. No a přátelé, protože se blížila premiéra filmu Disco příběh, celé Československo mluvilo o tom, že bude takový nějaký film s písničkami Michala Davida. Nikdo si tenkrát ještě nedovedl vůbec představit, jak to bude vypadat ten film, že jako písničky a děj. Tak ale každopádně už v létě Michal David představil první vlaštovku z toho filmu a byla to právě titulní Disco příběh. Tak si pojďme právě teď na Signál rádiu pustit a věřím, že si i možná s námi teď trochu zaspíváte. Hezký večer.

Film Disco příběh přišel do československých kin až v listopadu roku 1987, ale chytlavé melodie z tohoto filmu se šířily československými diskotékami už od léta a právě v srpnu 87 odpremiéroval Michal David také tuto písničku Disco příběh a stala se jasným československým letním hitem právě v tomto roce. No už je to 39 let. Za rok dokonce chystá Michal David velký koncert v Plzni. Kde se vlastně odehrává děj filmu, tak v Plzni v amfiteátru velký koncert, kde Michal David bude zpívat a hrát pouze písničky z těch dvou filmů Disco příběh. Nic víc, nic míň a dokonce by se měl promítat film a dokonce by na celé vystoupení, na celou show měly dorazit i herecké legendy právě z filmu Disco příběh. Tak to bude v červnu. V červnu roku 2027. No, tak takhle se bude oslavovat v příštím roce 40 let filmu Disco příběh. Ovšem teď a tady na Signál rádiu tu oslavujeme muziku, která letos slaví 39. narozeniny. A tady je další hit britského singlového žebříčku. Už se dostáváme ke čtvrtému místu, srpen 87 a tehdy na čtyřce v Británii byly New Order a jejich písnička True Fate. Song, který vlastně vůbec neměl vyjít jako single, ale nakonec se z něj stal největší hit kapely. Tak si ho pojďme dát. Tady je Signál Radio. I

Na Signál rádiu kapela New Order, která vznikla z trosek legendární kapely Joy Division po tragické smrti zpěváka Jana Curtise v roce 1980. Místo, aby skupinu rozpustili, tak změnili název i hudební styl a z temného post-punku přešli k elektronickému popu a taneční muzice. To byli New Order. Možná si vybavujete i videoklip k písničce True Fate. Kdyby ne, tak vlastně nevadí, protože ten klip režíroval stejný člověk, který později se proslavil i režií zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Albertville roku 1992. To je taková třešnička na dortu, aby řeč nestála. Tady jsou signály světových hitparád. Jsme dnes v roce 1987, ještě tři největší hity srpna před 39 lety musíme zahrát, ale teď ochutnávka z dalšího dílu. Tohle si budeme hrát příště. Friends Go!

0: Jedna z největších hvězd francouzského popu 80. let to byla France Gall. My si o ní řekneme více za týden, protože tato písničku budeme hrát v rámci hitparády z roku 1988. Do evropského singlového žebříčku nahlídneme za týden a to bude jako vždy, když vysíláme signály světových hitparád, to znamená v sobotu od 6 nebo ve středu od 21. hodiny. To jsou ty dva časy, kdy Signál Radio vysílá tento hudební speciál, tuto hudební show Signály světových hitparád.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dneska večer ale samé prázdninové hity roku 1987. Tahle muzika bodovala v britském singlovém žebříčku před 39 lety. Debutový první single Ricka Astleyho Never Gonna Give You Up. A místo třetí.

Rick Astley vydal svůj první hit v roce 1987, tehdy mu bylo 21 let a jeho fanoušci, posluchači byli hodně překvapeni, protože jeho hluboký hlas vlastně evokoval to, že se bude jednat o nějakého mnohem staršího zpěváka a pak se z něj vyklubal tady mladý hošík, 21-letý. A možná právě proto to bylo tak úspěšný tenkrát před těma 39 lety. Písnička Never Gonna Give You Up, třetí místo britského singlového žebříčku v srpnu roku 1987. A nás čeká další milá letní písnička. Píseň, která patří mezi největší evropské hity 87. roku, je to italská zpěvačka Španěl. Ona chtěla zpívat italsky, ale pak si řekla, že přece jenom ta angličtina bude větší jistota, že lidi ty anglické písničky nebo anglicky zpívanou písničku lépe přijmou. Takže se vydala na angličtinu a naspívala písničku Call Me a zbořila všechny hitparády. Španěl! Hey!

0: Zpěvačka Španěl, která dobila Evropu anglicky zpívaným hitem Call Me. Zvolila angličtinu, aby lépe uspěla v mezinárodních hitparádách a povedlo se jí to, myslím, dokonale. Druhá nejúspěšnější písnička na týden přesně před 39 lety. Call Me a Španěl.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jsme v roce 1987, který přinesl spoustu filmových klasik jako Hříšný tanec, Predátor, Robocop. Co dál se dělo v roce 87? V západní Evropě se rychle rozšiřovala restaurace rychlého občerstvení McDonald's. A co tam ještě bylo? Taky se hodně nosily ramenní vycpávky. To byl velký hit, k tomu džínové bundy, legíny, neonové barvy, natopírované účesy, no a Microsoft uvedl na trh Windows 2. Tak to jen tak namátkou, co všechno rok 1987, co bychom si mohli pamatovat. A věřím, že si vzpomenete i na písničku, která přijde teď, protože to byl úplně největší hit léta roku 1987. Typoval bych nějakou rychlejší písničku, ale zvítězila tehdy balada. Vlastně byl to první single z legendární desky Bad. Ha, I Just Can't Stop Loving You. Duet, který Michael Jackson chtěl původně zpívat s Barbrou Streisand nebo Whitney Houston, ale ke spolupráci nedošlo. A tak producent Quincy Jones Michael Jacksonovi tehdy doporučil zpěvačku Sidu Garrett. A to se ukázalo jako skvělá volba. Takže I Just Can't Stop Loving You, největší hit před 39 lety, Michael Jackson a Sida Garrett. Já jsem Martin Hovorka, ode mě přání pohodového večera a uslyšíme se na Signál Rádiu opět za týden. Už teď se moc těším. Ahoj.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

máš noc těch známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,